Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fece Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo, potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na švěče nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tývtrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Málně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka, bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji, vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal, můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání. Píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: Co je bez toho zdrudaná?
6: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
8: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
7: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Senář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu tykala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera. My vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: Chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptiku města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodává ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. Jak jste to nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Já děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana Přeučila, manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, den, dobrý vám, den, ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa, Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Bora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a i posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Tak, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v Noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
1: Slíbil, keď se přijde v tady v tom ohlavném nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
0: Ano.
1: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle meda.
0: Ano.
1: Tak. Panko,
0: my jsme se...
1: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
0: Ne, potom, Aranko, potom.
1: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A. Popelka a Zloun, za ano. B. Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku... mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolám.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio ze všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já si to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody. Ale
3: je, to nádher, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tepfra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: mockrát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jako pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě, samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Donec?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Aha. Jo.
1: Takže zkuste.
8: Takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady dobrý. Je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobrá, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale teď, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší, hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinči, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to pojďte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit z finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky, ano. S panem Přeučilem.
3: Ano, ano. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovských her.
11: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím a byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsáno.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
6: No, Honzo, s okami zdravím oba.
1: Ano.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
6: Taky.
1: Dobře, zapíšeme si.
6: Díky.
1: A naslyšenou. Halo, další, prosím.
7: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
7: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
7: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
8: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl, já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení o 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je... Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo o 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo teda, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, prostě teda měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to jenom tak na okraji, ale to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a bavl, počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej byl, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil, proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Cestující v MHD, Mostu a Litvínova čeká od 1. července nový odbavovací systém. Obnovené náměstí v Postoloprtech zdobí dlážděný obraz a taky fontána s vodními hodinami. Do konce kompletní opravy libereckého bazénu zbývá rok, lidem se má otevřít v září 2027. Dnes čekáme zataženost deštěm a přehánkami a teplotou do 18 stupňů. Pěkné brzké ráno zprávy a Jana Moravcová. Cestující si v tramvajích a autobusech dopravního podniku měst Mostu a Litvínova budou moci od 1. července zakoupit jízdenku přímo ve vozech bezkontaktně. Umožní to nový odbavovací systém, který bude součástí systému dopravy Ústeckého kraje. Technici teď montují jednotlivé terminály do všech vozů, říká technický náměstek dopravního podniku Vladimír Šefr.
3: Probíhá montáž do cca 50% vozového parku tramvají, kde už pomalu dokončujeme. Od tohoto týdne začínají ve velké montáže do autobusů. Nejprve vozovně Most a následovat bude vozovna Litvínov. Systém vyšel na několik desítek milionů, cca 40 milionů korun.
1: Město Postoloprty dokončilo rozsáhlou rekonstrukci centrálního mírového náměstí. Jeho nová podoba vychází z architektonického návrhu Romana Koudského. Plochu náměstí zdobí vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy. Historické jádro doplňuje restaurovaná barokní kašna, vodní prvky s funkcí vodních hodin, sloup se sousoším a upravená autobusová zastávka. Jak řekl nezávislý starosta Zdeněk Pištora, město za dvouleté opravy náměstí zaplatilo 115 milionů korun a veřejnosti ho představí v sobotu při postoloprtských slavnostech. V libereckém plaveckém bazénu už je patrné, jak budou prostory po kompletní rekonstrukci vypadat. Do jejího konce zbývá rok. Lidem se má bazén otevřít v září 2027. Stavbaři už mají hotovou například přípravu pro recepci a pokladny s turnikety ve vstupní hale. Připravené jsou taky základy pro šatny, sprchy nebo dětský bazén. Aktuálně firma pracuje na stropě stadionu, pak navážou práce na technologiích nebo bazénové vaně. Připravené už firma Metrostav má taky ikonické obklady, říká její zástupce Štěpán Werner.
4: Co se týče toho ikonického elektroporcelánu, což jsou ty bílé trubičky, tak máme podstatné množství už vyrobené, vyrábí se to tady v Čechách, to stejný můžeme říct o červené mozaice, ta už je taky vyrobená, ta se vyrábí tady za rohem v Desné.
1: Za kompletní opravu bazénu zaplatí město přes 800 milionů korun bez daně. Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Smer už je ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách, případně konzulátech.
2: Počasí.
1: Bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách do 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na D7 na 65. kilometru u Velemyšlevsi ve směru na Chomuto překáží porouchané osobní auto, s opatrností projedete a v Žadci je před kruhovým objezdem na průtahu městem ulicí Plzeňská, v ulici nákladní uzavřený chodník, projíždějte tam proto opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, slyšeli jste zprávy v pět od Jany Moravcové a na Českém rozhlasu Sever už za chvilku pohled do kalendáře, abychom si o tom dnešním dni, tedy 11. červnu, řekli něco více. Máme tu čtvrtek. Před 6 hodinou se podíváme na Mostecko, vypadá to, že bezkontaktní platba za jízdenku ve vozech MHD, ale taky nová tarifní pásma, čekají od 1. července na cestující dopravního podniku Mostu a Litvínu. Podrobnosti pro vás budeme mít naší reportáži. Teď ale písničky, které nestárnou, Vladimír Mišík nebo Iveta Bartošová.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Jednohubky Vladimíra Mišíka. 5 hodin a 12 minut. No a pohled do kalendáře říká, že dneska máme 11. června. A to ví nejlépe Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké je počasí na severu? No, relativně chladné ráno. Teploty okolo 9-10 stupňů Celsia. Vidíme také srážky, které jsou v tuhle chvíli v Ústeckém kraji, třeba v okolí Litvínova nebo Chomutova. O čem mluví předpověď? Převážně zataženo, na mnoha místech se bude i dnes vyskytovat déšť nebo přehánky a počítejte s tím, že nejvyšší denní teploty se dnes dostanou jen na nějakých 15 až 18 stupňů Celsia.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Pojišťovny aktualizovaly povodňové mapy, které slouží jako nástroj pro posuzování rizika záplav. Lidem i firmám v určitých lokalitách to může změnit podmínky pojištění. Některým pojišťovny můžou dokonce smlouvy vypovědět. Co se změnilo v povodňovém mapování a proč? Co s domy, které jsou v důsledku změn prakticky nepojistitelné? Na to se budeme ptát vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenky Slabejové. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno na Českém rozhlasu Sever. Od 1. července musí dát pozor cestující dopravního podniku Mostu a Litvínova. Budete mít nový odbavovací systém, který umožní bezkontaktní nákup jízdenky v rámci dopravy Ústeckého kraje přímo v tramvaji nebo v autobusu. Za nový systém zaplatil dopravce 40 milionů a technici dopravního podniku teď instalují do vozu samoobslužné terminály pro cestující.
1: Mluvčí dopravního podniku Hanou Syravou, teď stojíme v autobuse přímo u toho odbavovacího systému, u toho panelu. Máme tady volby Most Litvínov, Komořany, Záluží, Havraň, Líšnice, Osek. Co vlastně udělá cestující, pokud nastoupí a chce do některé z těch stanic jet?
2: Cestující si nově na samoobslužném terminálu sám zvolí vlastně zónu, do které chce jet. To znamená, když jsem nyní v Mostě a budu chtít jet například do Litvínova, tak jednoduše ťuknu prostě na zónu Litvínov, vyberu si konkrétní typ jízdenky, jestli chci zlevněnou, jestli jsem dítě, nebo jestli jsem dospělý. A potom už vlastně stačí jenom přiložit buď to platební kartu, nebo čipovou kartu a vyjede papírová jízdenka.
1: Pokud budu chtít jet kombinovaně, to znamená z Mostu vlakem třeba do Teplic a v Teplicích třeba ještě autobusem, jak si mám tu jízdenku navolit?
2: Je potřeba vědět, kam tedy jedu, do jaké zóny. Je možné si svoji zónu vybrat v tarifním kalkulátoru, který najdete na stránkách dopravy Ústeckého kraje. Potom v tom terminálu zvolíme možnost další zóny DUK, kde si potom můžu vybrat tu konečnou zónu, do které vlastně cestuji.
1: To jsou vlastně města, okresní města Ústeckého kraje.
2: Přesně tak.
1: Důležitá věc, lidé, kteří mají čipové karty, popřípadě mají elektronické peněženky. Co se pro ně mění?
2: Lidé,

0: kteří mají stávající čipovou kartu, vydanou v minulosti naším dopravním podnikem. Pro ně se v současné době nic nemění, čipovou kartu jenom přiloží vlastně k novému zařízení. Co je změna? Čipové karty, na kterých byla nahraná elektronická peněženka, tak tato funkce už fungovat v novém systému nebude.
1: Zůstatek na čipových kartách s elektronickou peněženkou vyplatí v hotovosti cestujícím v informačních kancelářích dopravního podniku, nebo tam zůstatek převedou na novou čipovou kartu. Technici teď montují terminály nového systému do každého z vozů.
2: Probíhá montáž do cca 50% vozového parku tramvají. Od tohoto týdne začínají ve velké montáži do autobusů. Nejprve vozovně Most a následovat bude vozovna Litvínov.
1: Řekl mi dopravně technický náměstek dopravního podniku Vladimír Šefr z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Karel Černoch dospíval, já už vás zvu ke zprávám, protože se chystají od Jany Moravcové další novinky ze severu Čech. Technické služby v České Lípě opravují dětská hřiště. Víc informací uslyšíte už za 2 minutky.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dneškem končí možnost pro připomínky k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé připomínky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030. Technické služby města Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě je jich přes 40 a na většině z nich je závada, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závady objevil technik, u kterého město na jaře objednalo kompletní revizi. Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi snímek s Emily Bluntovou, Joshem O'Connorem a Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. V noci na zítřek na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Utkání Česko-Jižní Korea má výkop v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Dnešek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami, teplotou do 18 a na horách do 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U zavírku čekejte řidiči v Litoměřicích v Dlouhé ulici, přesněji mezi křižovatkami ulic Mostecká a Jezuitská, a na silnici 13 v Libouchci na Ústecku pozor dnes ráno na nehodu. Osobní auto tam bouralo do domu a na místě vyšetřuje policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever. Zprávy v půl jste slyšeli. Za chvilku pozvánka k odpolednímu vysílání. Alex Minářová čeká zajímavého hosta. Bude to Ester Geislerová. Co se od ní dozvíme, si povíme za okamžik. A před 6 hodinou budeme v Babských Radách řešit problémy s usínáním. Tak si na to počkejte. Teď už písničky, které nestárnou. Michal Tučný nebo právě teď Jelena.

0: Zpíval Michal Tučný a na Českém rozhlasu Sever. Přejeme pěkné ráno a pozvánka k odpolednímu vysílání po 13. hodině opět Alex Minářová a její hosta. Tentokrát bude tím hostem herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Dozvíme se třeba i to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilý mluvčí vlastně nepoznali rozdíl? I o tom budeme mluvit po 13.
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor můžete slyšet po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu.

0: počasí.
1: Je právě 6:45, jaké máme počasí, tak aktuální teploty většinou okolo 9-10 stupňů Celsia. Na radaru vidíme také srážky, asi nejsilnější teď v okolí Mostu nebo Teplic i Ústí nad Labem. A ráno bude většinou zatažené s deštěm a přeháňkami. Během dne se ale přeháňky budou objevovat. Na většině území můžou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty 15-18.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem.

0: Skupina Kryštof 9 minut před 6, kdy máme přichystány babské rady. A pokud máte občas problémy s usínáním, tak už teď vám můžeme doporučit pár pomocníků pro lepší spánek.
1: Babské rady.
2: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pavel Vítek, 5 minut před 6 hodinou, kdy opět zveme ke zprávám, protože se blíží 6 hodina. Nová expozice Duchcovského muzea představí porcelánku. Více dozvíte ve zprávách od Jany Moravcové v 6.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Dětské hřiště u Střelnice v Děčíně je ode dneška uzavřené. Nová expozice Duchcovského muzea představuje produkci bývalé duchcovské porcelánky. Z Prahy startuje další ročník závodu historických vozů 1000 mil československých. Ráno čekáme zatažené, postupně bude i oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotou dnes nejvýše do 18 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Děčín ode dneška uzavřel dětské hřiště u Střelnice. Důvodem jsou podle radnice opravy stropů ve společenském domě Střelnice, které v areálu začínají. V okolí hřiště se budou pohybovat stavební stroje a nákladní technika. Hřiště bude po dobu prací zabezpečené proti vstupu. Omezení by mělo trvat zhruba do začátku listopadu letošního roku. Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevírá expozici figurálního a ozdobného porcelánu. Představuje výrobky nedávno uzavřené duchcovské porcelánky se 150-letou tradicí. Město poskytlo prostory v přízemí rohového domu na náměstí a za vybavení zaplatilo 2 miliony korun, říká starosta Zbyněk Šimbera ze sociální demokracie.
4: Rada města se v podstatě rozhodla na tom, že uděláme tuhle záležitost, takže my jsme tam dali ten první impuls, došlo k jednání tedy přes odbor školství a kultury a přes muzeum, tak došlo k jednání k tomu, že bychom využili tyhle ty prostory, které jsme nabídli k tomu, protože byly prázdné už.
3: Porcelánová expozice v Duchcově má během letní sezóny otevřeno každý den. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Na tradiční třídenní závod právě teď vyráží historické automobily a motocykly. 1000 mil československých startuje od pražského hlavního nádraží. Kudy vede trasa prvního soutěžního dne, přibližuje ředitel závodu veteránů Jiří Patočka.
5: Jako první na trať bude vyrážet dámská posádka z Národního technického muzea s Jevou Minor a pojedeme přes Kolín do Polné, přes Ostrovačice do Lednice a potom přes Hodonín a Holíč projedeme na Slovensko a cíl bude pod Hradem Děvín a dojedeme do Bratislavy.
3: V pátek čeká závodníky na trase několik úkolů na Slovensku, v sobotu se vrátí zpátky do Prahy.
2: Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami, teploty do 18 a na horách do 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Možné komplikace po dopravní nehodě čekejte na silnici 1/13 v Liboukci. Na Ústecku osobní auto tam dnes ráno bouralo do domu. Důlní ulice v Teplicích je uzavřená v úseku mezi křižovatkami Bohosudovská a Pod Kopcem. To byly zprávy v 6. Hezké ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Já Jana Moravcová, zprávy v 6 hodin, pěkné vstávání i dnes při čtvrtku, za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech a tentokrát krásný příklad toho, jak můžete zachránit život stejně tak jako 13-letý chlapec v Horním Podluží. Pak pozvánka na 40. ročník pohádkového lesa. V sobotu vás čeká v krásné Lípě a to by bylo, abychom u toho nebyli ani my s naším křížem krajem. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Jiří Korn nebo Michal David.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: U rybníka v Horním Podluží na Děčínsku sehrál hlavní roli 13-letý chlapec, který zachoval klid ve chvíli, kdy jeho kamarád náhle skolaboval. Oba mladíci společně rybařili a přespávali ve stanu, když se jeden z nich dostal do vážných zdravotních potíží. Chlapec okamžitě zavolal na linku 155 a podle pokynů operátora začal poskytovat první pomoc, včetně resuscitace. Na jeho práci pak navázali policisté a zdravotníci, kterým se podařilo mladistvého stabilizovat a transportovat do nemocnice. Podle lékařů právě rychlá reakce a duchopřítomnost 13-letého kamaráda výrazně přispěly k záchraně života.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, čtvrt na 7. Tak je počasí na severu Čech, teploty od 7 do 10 stupňů Celsia, takže žádné teplo rozhodně nečekejte. Každopádně vidíme také poměrně silné srážky, nejsilnější asi v okolí Mostu nebo Bíliny. Předpověď mluví o tom, že dešť bude, hlavně teď ráno, během dne pak oblačno a přehánky, které se budou objevovat na většině území, někde dokonce i bouřka. K večeru budou srážky ubývat a nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: S Českým rozhlasem Sever míříme křížem naším krajem a tentokrát pozvánka na sobotu na 40. ročník pohádkového lesa v krásné Lípě. Se můžete sejít s pohádkovými bytostmi, ale bude tu i staročeský jarmark a mnoho dalšího, jak slyšíte o Evy Pucharové.
2: Start letošního pohádkového lesa v krásné Lípě bude v kulturním domě. Účastníci obdrží kartičku pro sběr razítek a pokyny od pořadatele. Opět budou připraveny dvě okružní trasy, 2 a 7 kilometrů. Lehčí trasa pohádkového lesa měří ty 2 kilometry a je určena pro nejmenší děti a batolata v kočárcích. Startuje se v době mezi 7:30 ráno až 11:00 hodinou. Trasa vede převážně krásně rozkvetlým městským lesoparkem. Kromě plnění úkolů od pohádkových bytostí je možné zkoumat různé botanické a historické zajímavosti nebo se vyřádit na dětském hřišti u rybníku Cimráku. Pro zdatnější chodce je připravená trasa lesem v okolí krásné Lípy. Startuje se v době mezi 7:30 až 9:30. Čeká vás opravdu vydatná porce aktivit. Síly potom obnovíte u stánku s občerstvením na staročeském jarmarku. Předpokládané ukončení pohádkového lesa na trasách je ve 14:30 na Křenickém náměstí. V 15:30 proběhne na náměstí vyhodnocení nejlepších pohádkových stanovišť s tradičním průvodem. Staročeský jarmark nabídne různé stánky, lidová řemesla a atrakce pro děti. Klub českých turistů Krásná Lípa se na vás v sobotu 13. června těší. Určitě si to s dětmi parádně užijete.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

6 hodin a 26 minut, to byla Naďa Urbánková, pěkné ráno. A za 4 minuty už tedy 6:30, to znamená také další zprávy, které pro vás přinese Jana Moravcová. Co se dozvíte? Třeba to, že na dvoře Dlaskova statku, to je na Turnovsku, dneska začíná tradiční řezbářské sympózium. Víc tedy ve zprávách v 6:30.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 z 660 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Většina prohřešků se týkala neztotožnění prodávajícího nebo špatného označení výrobků pro kupující. Některé stromy v zahradě mateřské školy ve Vejprtech na Chomutovsku jsou ve špatném zdravotním stavu. Ukázala to kontrola dendrologů. Jde o stromy a keře se suchými, poškozenými nebo odumírajícími částmi. Podle odborníků mohou být nebezpečné pro děti i veřejnost. Na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova dnes začíná tradiční řezbářské sympozium. Potrvá 3 dny. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušených řezbářů i řezbářek. Práci se dřevem a dlátem si návštěvníci statku můžou vyzkoušet. Pořad radiožurnálu Život k nezaplacení získal cenu za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Ocenění každoročně uděluje česká pobočka organizace Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Život k nezaplacení je společný projekt Českého rozhlasu a sociologické agentury PEC Research. Zaměřuje se na ekonomickou situaci českých domácností. České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Dnešek bude oblačný a zatažený s deštěm a přeháňkami a teplotou do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení čekejte v Komořanech u mostu na silnici 13 kvůli pracím na údržbě mostu a uzavírka je taky v Chomutově ulici SNP.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy o 6:30 od Jany Moravcové. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den. Máme čtvrtek, 11. červen. A před 7:00 se vypravíme do Dubí. Máme tu seriál Příběhy města obcí Ústeckého kraje. Teď ale písničky, které nestárnou. A tak nejdřív zaspívá Karel Zich a po něm Petra Janů.

0: Teď je 9 minut po půl sedmé a my si můžeme říct, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Začíná hodně zajímavá výstava v Liberci. V Severočeském muzeu se vrátíme do historie libereckých výstavních trhů. Možná jste tam taky jezdili, ale to si to 70 let od prvního ročníku své novodobé historie. A tak to je zajímavá výstava, ukázky plakátů, tiskovin, můžete zavzpomínat a na výstavu můžete zajít až do listopadu. Na hradě Hněvín v Mostě bude dneska koncert Open Air hvězd nejen klasické hudby s podtitulem Napříč žánry. A tak to budou árie z operet, oper, písničky a šancony Hany Hegerové a tak dál a tak dál. Začíná se v 19 hodin a myslím, že to bude báječný zážitek, jestli tedy vyjde počasí. Dneska si můžete také zatančit v Ústí nad Labem. Bistro Park vás zve na Salzu v parku. Salza tančírna pod širým nebem otvírá v 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, teď je 6:43 a tak je také čas na to, abychom si popovídali o počasí. Na telefonu Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. I vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak tedy pojďme k tomu, jaká je aktuální situace na severu. Docela srážky, že?
1: No ano, od včera nám opravdu celkem vydatně pršelo, byly lokality, kde nám napršelo i víc než 10 mm, nejvíc zaznamenaly srážky stanice Kopisty na Mostecku, kde jsme naměřili k dnešnímu ránu 16,4 mm, což už je docela slušný déšť. Na ostatním území se ty úhrny pohybovaly nejčastěji teda od těch 5 do těch 10 mm a teď aktuálně máme stále zataženo. Místy nám stále prší nejvíce opět na Mostecku a Teplicku, a teploty máme vyrovnané nejčastěji kolem 10-11 stupňů Celsia.
0: Jak se bude situace vyvíjet dál, jaký bude tedy čtvrtek?
1: Tak v podstatě zpočátku bude rozhodně zatažený s tím, že bude ještě tedy v těch ranních a dopoledních hodinách místy pršet a odpoledne sice už se bude oblačnost lehce protrhávat, takže budeme mít nějaké zataženo až oblačno, ale během těch odpoledních hodin očekáváme četné přehánky a nejsou vyloučeny i místy bouřky, takže během těch odpoledních hodin rozhodně přehánkové i bouřkové počasí a teplotně se dostaneme někam kolem 15-16 stupňů Celsia.
0: Pojďme ještě malý výhled, třeba na zítřek.
1: No, zítra si, ona tam bude taková přestávka během noci, kdy se nám oblačnost protrhá a i srážky nám během noci ustanou, ale zítra přes den bude většinou tedy zase opět zataženo a očekáváme, že zase občas bude pršet, anebo taky v těch odpoledních hodinách budou přehánky a teplotně v podstatě zítra to samé, co dnes, to znamená kolem 15-16 stupňů Celsia.
0: Žádné teplo. Každopádně k červnu to patří, to byla Jana Ehertová. A já děkuju za předpověď. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6:49. Když se řekne cibulák, každý na severu Čech ví, že se bavíme o městě Dubí, tradiční porcelánové trhy a výroba opravdu tradičního porcelánu. A myslím, že nejenom o tom bude dnešní díl příběhu měst a obcí. Právě do Dubí se podíváme s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Možná i vy máte doma nádobí z porcelánky v Dubí na Teplicku. Písemné doklady z let 1494 až 98 se o Dubí zmiňují jako o horním místě. K rozvoji osady došlo v 16. století a později se stala součástí teplického panství. Přes Dubí a Cínovec vedla formanská cesta do Drážďan. Do Saska tudy obchodníci vozili obilí. Zajímavou připomínkou napoleonských válek je pamětní kámen Franzosenstein s původním německým nápisem, který říká Napoleon I. dne 30.8.1813, zvrat v řadě jeho vítězství. V 19. století, kdy zažívali zlaté časy teplické lázně, bylo Dubí oblíbeným výletním místem lázeňských hostů. Mohli jste tu tehdy potkat na špacíru i velkého německého básníka Johanna Wolfganga Goethe. První továrna na porcelán byla v Dubí založena v roce 1871. Už tenkrát se tam vyrábělo nádobí, dekorativní předměty a obkladačky. Porcelánka v Dubí má licenci na výrobu pravého cibuláku, koupila ji od Míšeňské královské manufaktury. A vlastně vůbec nezáleží na tom, že slavné modré cibule na oblíbeném dekoru nejsou ve skutečnosti cibule, ale granátová jablíčka. Každý rok se v Dubí konají tradiční porcelánové trhy.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Lucie Bílá dospívala, za chvilku další zprávy. V Klášterci nad Ohří začalo mozaikové sečení trávy. Co to znamená? I to vám vysvětlí Jana Moravcová ve zprávách.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Je poslední den pro vyjádření k vlivu těžby lithia a zpracování rud na Cínovci v Krušných horách na životní prostředí. V Klášterci na Tohří na Chomutovsku začalo mozaikové sečení trávy. Má pomoci zadržet vláhu. Státy Evropské unie a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2. Dnešek bude zatažený až oblačný s přeháňkami a teplotou do 17 stupňů. Pěkné čtvrteční ráno, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Dneškem končí možnost pro připomínky k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé připomínky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách s roční kapacitou přes 3 miliony tun má pak fungovat 25 let.
2: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělala Tepličany a vím, jak to nahoře vypadalo.
3: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
4: Proces EIA posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat.
3: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V každé části Klášterce na Tohří na Chomutovsku radnice vybere travnatou plochu, na které vynechá jednu pravidelnou seč. Ostatní plochy budou pracovníci technických služeb dál udržovat běžným způsobem. Takzvané mozaikové sečení trávy má podle vedení Klášterce pomoci zadržovat vláhu, tak aby trávníky lépe čelily suchým a horkým dnům.
5: Podle odborníků vyšší tráva pomáhá půdě lépe zadržovat vlhkost, omezuje přehřívání povrchu a zlepšuje odolnost zeleně vůči suchu. Podporuje také drobné živočichy a nabízí více potravy a úkrytů pro opylovače. Klášterec se do mozaikového sečení trávy pouští poprvé. Pokud se osvědčí, bude v něm podle vedení města v dalších letech pokračovat. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Dětské dopravní hřiště ve Frýdlantu na Liberecku může nově využívat i veřejnost. Doposud sloužila světelná signalizace pouze základním školám pro dopravní výchovu. Informovalo o tom město na svém webu. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, čekáme taky přehánky, ojedinělé bouřky, nejvyšší denní teploty do 17 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace po dopravní nehodě očekávejte aktuálně řidiči u Provodína na Českolipsku a v Žadci v nákladní ulici počítejte s dopravním omezením kvůli stavebním pracím. To byly zprávy v 7. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Právě v 7 od Jany Moravcové jste slyšeli. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. No a za malou chvíli pohled do kalendáře. Dneska máme čtvrtek, je 11. června. Před 7:30 se potom podíváme za českými házenkářkami, které mají v Lovosicích poslední sraz v sezóně. Letos je totiž čeká v Brně mistrovství Evropy. A tak se tam podíváme s naší reportáží před 7:30. Písničky, které nestárnou, nesmí chybět, a tak je tu Petr Spálený nebo Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Petr Spálený v 7 hodin a 11 minut. Pěkné ráno a Český rozhlas Sever. Samozřejmě nezapomeneme na zajímavá výročí k dnešnímu datu, protože dneska máme čtvrtek 11. června a tak má opět slovo Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí? Tak je hlavně deštivo. Pokud se podíváme teď na radar, tak aktuálně vidíme srážky třeba v okolí Teplic, Bíliny, Ústí nad Labem nebo ve Šluknovském Výběžku. Ona to potvrzuje i předpověď, aktuální teploty okolo 10 stupňů Celsia, ovšem čekejte teploty přes den 15 až 18 stupňů, má být většinou zataženo, déšť, přehánky a místy se mohou vyskytnout i bouřky, večer pak budou srážky ubývat.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:23 míříme do Lovosic. To je totiž místo, kde se potí na hřišti nebo v posilovně české házenkářky. Už teď totiž bojují na reprezentačním kempu v Lovosicích o nominaci na prosincové mistrovství Evropy. To bude v prosinci Česko společně s dalšími 4 státy hostit poprvé v historii.
1: Omluvenek dorazilo trenérům Tomáši Hlavatému a Danielu Čurdovi minimum a jen z vážných důvodů. Hráčky ví, že absencí na červnovém kempu by si mohly ublížit.
2: Tady v tu chvíli se nikdo nedovolí jako odmítnout sraz, což by se myslím se nedovolil nikdo nikdy, že vlastně je to hrdost reprezentovat, akor když se blíží takováhle akce.
1: Řekla Anna Jestříbková. Trenér Tomáš Hlavatý přístup českých házenkářek ocenil.
3: Pochopili, že je to velmi důležité na to, aby jsme se rozvíjali tým, že jsme mladý tým a máme takovou šancu, chceme ji využít na 100% a děvčata k tomu přistoupili tak, jako profesionální hráčky by přistupovat mali.
1: V Lovosicích budou české reprezentantky do pátku, budou jen trénovat. Zápas na programu není, Anna Jestříbková si ale nestěžuje.
2: Asi tím, že po sezóně, tak nám to tolik nevadí, že možná je lepší se teďka soustředit na sebe, protože pak ještě máme další asi 3 srazy, kde budou i utkání, takže to bereme, jak to je.
3: Protože není přípravný zápas, se dá velmi dobře pracovat na systémoch. A my teraz pracujeme na systémoch, na jistých detailoch, které počas tých zrazov, keď hráte nějaký buď přípravný alebo oficiální zápas, toho času tam tolko není, protože se pozíte připravovat na supera. Teraz my sa pripravujeme hlavne na to, aby sme my v ďalších zrazoch boli systémovo pripravení tak, že každá hráčka vie, čo má robiť a každá hráčka vie, akú rolu má v jednotlivých herných útočných obranných systémoch.
1: Prozradil Tomáš Hlavatý.
4: Trávíme čas s meetingama u videa, samozřejmě nejvíc bude se sehrát ty systémové věci. Zase jsme se nějaký

0: časový úsek neviděli, takže je důležitý být pospolu, být vedle ty hráčky, ve který hraju. Takže je super, že máme tenhle sraz a můžeme se víc navnímat herně.
1: Dodala opora národního týmu Veronika Kavka-Malá. Účast na domácím euru české házenkářky motivuje. Výjimkou není Valerie Smetková.
2: Ač je to až za půl roku, tak je to něco, co se fakt nepoštěstí jen tak někomu. Domácí euro je jeden ze splněných snů a myslím si, že každá z nás si ho chce splnit, zahrát si tam, zažít tu atmosféru s českýma fanouškama.
1: České házenkářky se v prosinci utkají v Brně v základní skupině mistrovství Evropy s Nizozemskem, Rakouskem a Chorvatskem. Z Lovosic David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Ano, a za malou chvíli už 7:30. Další informace ze severu Čech se dozvíte od Jany Moravcové, třeba i o tom, jak Česká Lípa postupně opravuje dětská hřiště. Víc ve zprávách v 7:30.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes je poslední den pro podávání připomínek k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé připomínky posílají. Technické služby Česká Lípa postupně opravují dětská hřiště. Ve městě je jich přes 40 a na většině z nich je závada, kvůli které bylo nutné uzavřít některé herní prvky. Závady objevil technik, u kterého město na jaře objednalo kompletní revizi. Dnes se má uskutečnit první ze série 4 schůzek odborníků z úřadu vlády s jejich šéfovou Tinde Bártou. Jde o zaměstnance úřadu, kteří se mají podle vládního záměru přesunout se svou agendou na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi snímek s Emily Bluntovou, Joshem O'Connorem a Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Čeští fotbalisté si po 20 letech zahrají na mistrovství světa. V noci na zítřek na úvod skupiny nastoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Dnes bude zataženo, místy oblačno s přeháňkami a teplotou do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda komplikuje provoz u Provodína na Českolipsku a na D7 čekejte komplikace v podobě nehody dvou osobních aut u Chlumčan ve směru na Prahu na 44. kilometru. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl, vám všem příjemné ráno z Českého rozhlasu Sever. Už za malou chvíli se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem, kdy jsme si povídali o plánech na dovolenou. A pak se budeme věnovat tématu, které hodně trápí a zajímá obce a obyvatele z okolí Cínovce na Teplicku, protože ti posílají připomínky k těžbě lithia. My o tom budeme mluvit podrobněji v naší reportáži před 8 hodinou. A teď už písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo právě teď Karel Gott.

0: Marta Kubišová a Český rozhlas Severem. Za 5 minut bude 7:45 a my se teď vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč. Byl tu Zdeněk Lukesle a povídali jsme si o plánech na dovolenou. Ty svoje nám podhalil třeba Mirek z Mostu.
1: Zdravím vás.
2: Vy prý zrovna sedíte u počítače a snažíte se vymámit z dopravce platbu za letenky.
1: Je to tak, doufám, že to dobře dopadne. Takže skutečně píšu teďko e-mail do společnosti jedný letecký, aby mi vrátil lety, protože ten let byl zrušen z jejich strany a oni se k tomu moc nemají, takže já jsem koupil letenky u jiný společnosti a teď se tady s nima dohadujeme o tom, čí to byla vina a jestli mám letět s tady tou společností nebo s tou jinou.
2: A kam jste měli letět?
1: Do Indie. Do Indie jsme měli letět.
2: Jo, tam, je, no, jo. Tam jsem ještě taky nikdy nebyl.
1: Tam jsem já taky nikdy nebyl, ale uvidíme, jak tam teďko bude. No, má tam být velký horko, ale monzunový deště, takže to bude taková ta, jak se říká lidově, prádelna.
2: Jo, takže jste si už koupil nový letenky?
1: Ano, ano, už mám nový letenky, budu odlítat neděli, ale uvidíme, jak tady s těma to dopadne. No, takže při nejhorším to bude asi moje nejdražší cesta do Indie.
2: Jo, takže to jsou 2 letenky za ceny 4.
1: Ano, přesně tak.
2: Tak. A to je jako dovolená přímo?
1: Mám tam syna, který trénuje teďkonc badminton, takže je v Hyderabadu, 7milionový městečko v Indii, takže tam je v akademii badmintonový a my se tam jedeme podívat za ním, jak to tam vypadá a trošku si procestujeme kus té Indie, aby jsme taky viděli jiný kus světa než obvykle.
0: I dnes po 9. samozřejmě Dáme řeč a tentokrát se budeme povídat o bazarech, swapech, second handech, jestli pak prodáváte třeba věci po dětech. I to bude naše téma po 9. v Dáme řeč.

0: počasí.
1: Je minuta po 8:15, jakou máme předpověď počasí. Tak pojďme nejdříve k aktuální situaci. Teploty se venku pohybují většinou okolo 10 stupňů Celsia, na horách ale klidně i 4 stupně. No, ono není moc pěkné počasí, co si budeme povídat. Na radaru jsou vidět stále srážky, třeba ve Šluknovském výběžku, anebo v okolí Ústí nad Labem či Litoměřic. A předpověď mluví o tom, že bude převážně zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami vlastně skoro celý den, dokonce se mohou vyskytnout i bouřky a srážky budou ustávat teprve k večeru. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Pojišťovny aktualizovaly povodňové mapy, které slouží jako nástroj pro posuzování rizika záplav. Lidem i firmám v určitých lokalitách to může změnit podmínky pojištění. Některým pojišťovny můžou dokonce smlouvy vypovědět. Co se změnilo v povodňovém mapování a proč? Co s domy, které jsou v důsledku změn prakticky nepojistitelné? Na to se budeme ptát vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenky Slabejové. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut už tu bude 8 hodina, vám všem dobré ráno, Český rozhlas Sever. Tak pojďme se podívat na hřebeny Krušných hor. Dneska je totiž poslední termín pro připomínky k vlivu těžby a zpracování litia na Cínovci, samozřejmě v Krušných horách, na životní prostředí. Firma Geomet, kterou spoluvlastní ČES, chce začít těžit v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách s roční kapacitou přes 3 miliony tun má fungovat 25 let. Ústecký kraj připomínky nemá, jenže některé okolní obce, jejich obyvatelé této možnosti využijí, takže se přišli poradit na veřejné setkání, které v Dubí na Teplicku spořádal spolek Cinvald. Někteří z členů spolku bydlí v okolí budoucího dolu a samozřejmě se o ten projekt dlouhodobě zajímají.
1: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělala Tepličan, a vím, jak to nahoře vypadalo.
2: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EJAK.
1: Chceme vědět, jestli se ještě dá něco zachránit a udělat, proto aby to nebylo.
2: Připomínky se dají.
1: Víme, do 11. Určitě budeme připomínkovat.
2: Stejně jako manželé Sekvensovi, kteří si postavili dům přímo na Cínovci.
3: Protože se nám můžou následkem té těžby trhat baráky. Kdo za to ponese přímou odpovědnost a kam třeba v případě, že se to staticky naruší, jo, nás třeba pak ubytujou.
2: Vedení Dubí zajímá podle starosty Jiřího Kašpara z ODS zejména způsob přepravy vytěžené rudy.
4: A je nežádoucí, aby přímo přes město, přes vnitřní lázeňské území probíhala jakákoliv doprava, ať už nákladními automobily nebo případně tím pásovým dopravníkem.
2: Spolek Cinvald s Kamilou Vítek-Darinkovou nesouhlasí ani s variantou dopravy štolou.
5: Navrhujeme to konzistentně už od začátku toho projektu ještě další variantu, a to je doprava po železnici. Ze stanice nádraží Dubí minimálně vyžadujeme, aby tato varianta byla zhodnocena.
2: V újezdečku se obávají taky hluku z překladiště a podle nezávislého starosty Stanislava Molnára to chtějí řešit pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví.
6: Železniční trať z překladiště do Oldřichova, kde má týdně projet 180 vlaků a tam jakoby bojujeme o protihlukové stěny a nějaké zelené valy.
7: Průběžně se konají pracovní skupiny pod vedením hejtmana. Jedním z důležitých výsledků těchto jednání byla například změna lokality pro zpracovatelský závod.
2: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje.
7: Dokumentace EIA je v této podobě finální.
2: Posoudí ji Ministerstvo životního prostředí. 17. června pořádá v Dubském lidovém domě veřejné projednání. Ústecký kraj nemá k dokumentaci EIA k těžbě lithia na Cínovci připomínky. Podle náměstka hejtmana Tomáše Kirpse z hnutí ANO předchozí připomínky Geomet zapracoval. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byli Plavci a my už čekáme na další zprávy, protože se blíží 8. hodina. Jana Moravcová připravuje další aktuální informace nejen ze severu Čech, ale podíváme se třeba do Vejprt, kde radnice nechá v zahradě mateřské školy kácet některé stromy. Proč? I to se dozvíte ve zprávách.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Chladnější a deštivé počasí bude pokračovat, o víkendu se podle meteorologů oteplí. Sociální služby v Libereckém kraji rozšíří síť terénní péče. Radnice ve Vejprtech na Chomutovsku nechá v zahradě mateřské školy kvůli bezpečnosti pokácet některé stromy. Dnešek bude zatažený až oblačný, přehánky nebo déšť a teploty do 17 stupňů. Pěkné brzké ráno, zprávy a Jana Moravcová. O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy, dál ale bude zataženo a pršet, výjimečně dorazí i bouřky. Dnes i zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16 stupňů. Na Moravě se můžou dostat až na 20 stupňů. Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Podle náměstkyně hejtmana Anny Václavíkové Provazníkové za starostů pro Liberecký kraj je to proto, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle doma ve svém prostředí.
4: Třeba v Liberci posilujeme úvazky u diecézní charity nebo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nebo organizace Mar. V Lípě to je Global Partner péče nebo pečovatelská služba v Doxech. Jelenice Semilsko zase organizaci pro medicus a na Turnovsku je to Spokojený domov.
2: Některé stromy v zahradě mateřské školy ve Vejprtech na Chomutovsku jsou ve špatném zdravotním stavu. Ukázala to kontrola dendrologů. Jde o stromy a keře se suchými, poškozenými nebo odumírajícími částmi. Podle odborníků mohou představovat bezpečnostní riziko pro děti i veřejnost. Radnice proto nechá vybrané stromy prořezat nebo pokácet. Podle vedení města pak zahradníci zasadí nové stromy. Poslaneckou sněmovnu dnes čekají dvě mimořádné schůze. První z nich svolala opozice, která chce věnovat otázce údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou schůzi iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model stavebních úřadů, novelu odmítá.
3: Sport.
2: České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
5: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme zataženo až oblačno, přehánky a déšť, teploty do 17 a na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na D7 u Chlumčan ve směru na Prahu na 44. kilometru čekejte komplikace. Havarovala tam dnes ráno dvě osobní auta a v Důlní ulici v Teplicích čekejte dopravní omezení mezi křižovatkami ulic Bohutudovská a Pod kopcem. To byly zprávy v 8 hodin. Pěkné čtvrteční ráno s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Právě v 8 od Jany Moravcové jste slyšeli pěkné čtvrteční ráno na Českém rozhlasu Sever. Si za chvilku otevřeme učebnice a budeme hned hledat něco, co tam nebylo. Tentokrát pouštění draků. Jestli pak tušíte, kde tahle oblíbená zábava vznikla. No a pak se vrátíme k fotbalu. Už o tom mluvila Jana Moravcová ve zprávách. Začíná mistrovství světa. Trenér Miroslav Koubek má jasno o naší základní sestavě a vy o tom uslyšíte před 8:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, takže zahrají a zaspívají Ivone Přenosilová nebo Vaby Daněk.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíky najmout dá. Jo, ahoj.

0: srpnou, třeba zítra. Komu je to všechno puk, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Sever, písně.

0: 8 hodin a 10 minut. Přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever a tentokrát nahlédneme do učebnic. Zeptáme se na to, co tam naopak nebylo. Pouštění draků, jestli pak tušíte, kde tenhle zvyk začal.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak tedy 10 stupňů Celsia nejčastěji naměřená teplota. Asi zajímavý pro vás bude pohled na radar, stále vidíme oblačnost, ale hlavně také srážky třeba v okolí Děčína, Teplic nebo Bíliny. Předpověď mluví o tom, že bude většinou zataženo a déšť nebo přehánky, a to vlastně skoro po celý den. Dokonce se mohou vyskytnout i bouřky. Teprve k večeru budou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty se pak dostanou na 15 až 18 stupňů Celsia. Takže trošku upršený a studený čtvrtek.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: realizují si své dětské sny, včetně mě. Za to se jí platí tvrdě pracovat, tak to je to nasazení. Nebereme si do hlavy ten limit, ale fyziologie, uvidíme. Určitě jeden z těch atributů, který zdůrazňujeme, je taková ta herní disciplína, bez který se český fotbal neobejde.
1: Koupkovi je 74 let, stejně starý je trenér Jihoafrické republiky Bruce. Na lavičce Mexika je 60. Aguirre a nejmladším z tohohle kvarteta je trenér Jižní Koreje, 50. Hong Myung Po.
0: Věkově jsem asi jeden z nejzkušenějších. Cítím se dobře a těším se na kolegy trenéry, s kterými si setkám.
1: Znovu v dobré náladě vyprávěl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Národní tým čeká úvodní zápas na krásném stadionu v Guadalajáře. Kapacita je necelých 50 tisíc diváků.
0: No tak krásný stadion, samozřejmě, je to mistrovství světa, tak člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, nízko střižený, bude to rychlá plocha. Pokud zaprší, tak ještě rychlejší, takže pro fotbal dobrý.
1: Předpovídá Miroslav Koubek. Utkání Česko-Jižní Korea začne ve 4 hodiny ráno českého času a Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Z Guadalajary, Mirko Vasič, Český rozhlas.

Tak to byl Václav Neckář a já přeju dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku nás čekají další zprávy, které přinese Jana Moravcová. Podíváme se třeba do Městského muzea v Duchcově, které otvírá zajímavou expozici. Víc o nich ve zprávách, půl deváté.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Skoro polovina kontrolovaných bazarů a zastaváren v Česku porušila zákon. Česká obchodní inspekce zjistila pochybení u 30 ze 66 podniků, které v prvním letošním čtvrtletí prověřila. Celkem udělila 25 pokut v souhrnné výši necelých 50 tisíc korun. Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevírá expozici figurálního a ozdobného porcelánu. Představuje výrobky nedávno uzavřené duchcovské porcelánky se 150-letou tradicí. Výstava má během letní sezóny otevřeno každý den. Na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova dnes začíná tradiční řezbářské sympozium. Potrvá 3 dny. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušených řezbářů i řezbářek. Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu. V záporožské oblasti je podle guvernéra Ivana Fedorova nejméně 8 lidí zraněných. Poškozená je i tamní infrastruktura. Naopak ruské úřady hlásí za noc sestřelení 330 ukrajinských dronů. České fotbalisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa. V noci na zítřek se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Souboj českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Bude zataženo až oblačno, přehánky a déšť, místy i bouřky, teploty do 17, na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na příjezdu dolů na silnici 28 na kruhovém objezdu havarovala 2 osobní auta, nehoda se obešla bez zranění a v Teplicích počítejte s uzavírkou, konkrétně Moravské ulice, důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 8:30 jste slyšeli, Český rozhlas Sever a Jana Moravcová. No za chvilku si zasoutěžíme si o 2 vstupenky na skvělý koncert, který se chystá v letním kyně v Ústí nad Labem. Budou tu 4 tenoři. Před 9 hodinou se pak podíváme do České Lípy. Na většině dětských hřišť tam přes zimu se objevily zásadní závady a tak město bude tyhle věci opravovat. My uslyšíme víc v naší reportáži. Teď už ovšem písničky, které nestárnou. Připraven je Pavel Novák nebo právě teď Leona Machálková.

0: Je 8:30 a já už mám tady pro vás v tuhle chvíli dvě vstupenky na krásný koncert, který se bude konat v letním kině v Ústí nad Labem. Tedy bude to přesně 16. června, čtyři tenoři společně s orchestrem divadla města Ústí nad Labem. Takže připomínám telefonní číslo, kam můžete zavolat právě teď, je to 475 212 212. No a po písničce tu pro vás budeme mít trošku záludnou otázku.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: 8:40, dobré ráno a Český rozhlas Sever a jak už jsem zmiňoval, máme tady k dispozici dvě vstupenky na krásný koncert. 16. června, totiž v letním kině v Ústí nad Labem, vystoupí společně s orchestrem divadla města Ústí nad Labem hned 4 tenoři. A já se ptám, kdo je teď na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie Koupilová.
0: Dobrý den, Marie. Tak máme tady otázku, jo? Dávejme pozor. Tak ano. Ten koncert se koná v letním kině v Ústí nad Labem. Vy jste z Ústí, předpokládám.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Letním kině jste už určitě někdy v životě byla. Chápu.
1: Byla několikrát. Samozřejmě za život.
0: Asi víte, že v tom letním kině kdysi byl založen a taky tam nějakou dobu probíhal festival folkových a trampských písní. Jak se ten festival jmenoval, se ptáme. Chcete možnosti nebo víte z hlavy?
1: Byla to Porta.
0: No jasně. No, měl jsem tady pro vás ještě možnosti festival politické písně a Rockfest, ale myslím,
1: ne,
0: že tohle...
1: Ne, Porta určitě.
0: Ano, tohle všichni Ústečáci skutečně vědí.
1: To
0: takže...
1: všichni známe, ano.
0: Přesně. Gratuluju a budeme se těšit na shledanou na koncertě 4 tenorů. Vstupenky jsou vaše. Díky za zavolání. Na shledanou.
1: Moc vám děkuji a také přeji hezký den i všem posluchačům.
0: Na shledanou.

0: počasí.
1: Za minutu 8:45. Dneska ten čtvrtek rozhodně nebude příliš hezký den. Už to ráno vypadá pošmourně, sami to vidíte při pohledu z okna. 10 až 12 stupňů jsou nejčastěji naměřené teploty, ale najdete i místa, kde jsou jen 4 stupně. Pojďme pohledat na radar. Stále tu vidíme srážky, třeba v okolí Děčína, Ústí nad Labem nebo Lovosic i Litoměřic. Předpověď mluví o tom, že to ráno bude většinou zatažené s deštěm či přeháňkami a během dne to bude velmi podobné. Na většině území přeháňky a srážky i oblačnost bude ubývat teprve k večeru. Nejvyšší denní teploty 15 až 18.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Pojišťovny aktualizovaly povodňové mapy, které slouží jako nástroj pro posuzování rizika záplav. Lidem i firmám v určitých lokalitách to může změnit podmínky pojištění. Některým pojišťovny můžou dokonce smlouvy vypovědět. Co se změnilo v povodňovém mapování a proč? Co s domy, které jsou v důsledku změn prakticky nepojistitelné? Na to se budeme ptát vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenky Slabejové. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Jana Kratochvílová a na Českém rozhlasu Sever teď míříme do České Lípy. Už jsme o tom mluvili ve zprávách. Děti v České Lípě si teď nemají kde hrát. Je to trošku přehnané, ale faktem je, že na většině tamních hřišť revizní technik pozimně objevil závady, které znemožnily bezpečné používání některých prolezaček nebo houpaček. Takže technické služby města už objednaly náhradní díly a snaží se všechno co nejrychleji uvést do bezvadného stavu.
1: Tady ve Větrné ulici na sídlišti pod Holým vrchem pokračuje oprava herních prvků pro děti. Teď zrovna se tady montuje jedna z houpaček, nový řetěz se na ní dává. Zároveň tady dochází k úpravě kačírku, aby to tady děti měly rovnější. Tamhle koukám opodál, se opravují i herní prvky pro starší a pokročilé, taková ta venkovní posilovna. Takže je to taková komplexní úprava.
2: Teď jako mám dceru ve škole na Slovance a ty teď nikam nemůžou chodit, protože to tam mají zablokovaný, tak chodí jenom na školní hřiště.
1: Říká Michaela Neumajerová. U centrálu na sídlišti Špičák hřiště vůbec není.
2: Nedá se teď nikam moc jít.
1: Buď to je zablokované, anebo...
2: A nebo tady není. Jo, nechápu, že tohle hřiště nezbourali až po tom, co jako plánovali postavit nový, protože teď je hezky a nevím, kdy ho postaví. Možná v létě, že to zase tady je vedro, že jo?
1: To má být v létě, no, se musím stavit tohle nový. Takže nemáte tam kam moc chodit teda.
2: Chodíme k Uranu.
1: Tak co se teď vlastně děje ohledně dětských hřišť?
3: Tak právě my po skončení zimní sezóny jsme objednali vlastně celkové revize na 40 dětských hřišť, máme jich přes 40.
1: Říká českolipská radní Nela Cirmontérová z Hnutí ANO.
3: Což tak dopadlo, proběhla prohlídka na všech dětských hřištích a na základě toho byly vypracovány revize na všechna dětská hřiště. Proto tam byla taková prodleva a na základě vlastně těch revizních zpráv jsme objednali celkovou údržbu na všech dětských hřištích. Bohužel to nastalo takto nešťastně, najednou už v těchto krásných měsících.
1: Ty závady nějaké byly prakticky na všech hřištích.
3: Ano, ano, je to tak. Po té zimě opravdu vlastně i ty spoje a různé takové věci, i náhradní díly, když potřebujeme, tak každé to hřiště vykazovalo nějakou prostě vadu.
1: Všechny opravy by měly být dokončené do 15. června. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Blíží se 9. hodina na Českém rozhlasu Sever, tak jako každý den i dnes dáme řeč. A tentokrát budeme mluvit s Renatou Filipy. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: O čem to bude?
1: Tak dneska se budeme povídat o oblečení z druhé ruky, protože to je opět hodně v módě. Tak zeptám se lidí a vlastně teď se zeptám i tebe, co třeba takový second hand nebo stop.
0: No já to schvaluji, nicméně nejsem ochoten se tam přebírat. Jako mě se dělá v obchodě špatně, pokud tam nenakupuju potraviny. Takže deal jak 5 minut v žádném obchodě na světě nevydržím.
1: No ale víš, že můžeš kupovat oblečení z druhé ruky třeba i na internetu.
0: No tak děkuju pěkně. Ale nicméně, kdyby někdo potřeboval bych sako, prosím vás, 54 bych potřeboval a musí být barevné. Mm-hmm. Jo, to znamená třeba zelené nebo
1: fialové. No ale to je otázka pro tebe, co třeba o sportovní vybavení, brusle nebo takové
0: cokoliv
1: věci.
0: Cokoliv přijde na nohy, tak si z druhé ruky teda nekupuju. Mm-hmm.
1: Nedoporučuješ ani.
0: Já nemůžu doporučovat, jsem odborník, ale ano. Na nohy ne, ale jinak věci použité typu raketa třeba tenisová nebo něco, vůbec nic proti tomu nebo je té lyže, pokud jsou dobře usona, ale na nohy bych se jako bál, no. Třeba jako onošené boty, to nevím.
1: No to ne.
0: To asi boty se mi nechtělo. Nedej bože spodní prádlo.
1: Tak uvidíme, co naši posluchači.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Cenový strop na naftu i benzín na dnešek klesl. Nová expozice Duchcovského muzea představuje produkci bývalé duchcovské porcelánky. Studentské šperky i výrobky ze skla nabízí nová výstava v Jablonecké galerii N. Dnešek bude zatažený až oblačný s přeháňkami a deštěm a teplotou do 17 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu mírně klesly. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 koruna 36 haléřů. To je o 4 haléře míň než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesl o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevírá expozici figurálního a ozdobného porcelánu. Představuje výrobky nedávno uzavřené duchcovské porcelánky se 150-letou tradicí. Město poskytlo prostory v přízemí rohového domu na náměstí a za vybavení zaplatilo 2 miliony korun, říká starosta Zbyněk Šimbera ze sociální demokracie.
2: Rada města se v podstatě rozhodla na tom, že uděláme tuhle záležitost, takže my jsme tam dali ten první impuls, došlo k jednání tedy přes odbor školství a kultury a přes muzeum, tak došlo k jednání k tomu, že bychom využili tyhle ty prostory, které jsme nabídli k tomu, protože byly prázdné už.
0: Porcelánová expozice v Duchcově má během letní sezóny otevřeno denně. V galerii N v Jablonci nad Nisou vznikla nová výstava studentských prací. Lidé tam uvidí šperky i výrobky ze skla. Tentokrát jde o práce bakalářské a semestrální. Mladí umělci jsou studenty katedry designu na jablonecké pobočce Technické univerzity Liberec. Například Kristýna Števková na výstavě představuje své kovové šperky.
3: Já jsem dlouhodobo velkou fanoušičkou metalové subkultury, takže mi přišlo vlastně zajímavé zpracovat filigrán do nějaké metalové estetiky. Má to vyzerať trošku jako agresivnější. Tunak můžeme teda vidět sponu na opasek, jako další bylo něco jako prsteň nebo objekt na ruku.
0: V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hiphopu a alternativního rocku. Z českých interpretů se na festivalu představí rapeři James Cole a Idea, kteří letos získali dvě ceny Anděl. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek zataženo až oblačno, bouřky místy, ale většinou deštivo, nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 141 cm, průtok byl 98 metrů krychlových za sekundu, předpověď 145 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Masarykově třídě v Teplicích havarovala dvě osobní auta, stejné komplikace jsou taky na exitu 49 Louny Západ na silnici 1/28 a u Radvance na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody osobního vozu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč. My si budeme povídat o tom, jestli máte rádi oblečení z druhé ruky, protože to už je zase v módě. Tak klidně už mi můžete volat do studia na telefon 475 212 212. Rozhodně mi napište třeba i na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz, jaký kousek z druhé ruky jste naposledy ulovili a můžete psát i na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou mnou ve studiu je i má kolegyně Jana Moravcová. Janí, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Tak co ty a oblečení z druhé ruky? Já vím, že obě dvě ho máme rádi, je to tak?
0: Je to tak, já využívám jednu nejmenovanou aplikaci a objednávám vlastně v rámci České republiky z druhé ruky přes internet.
4: Mm-hmm. A my dokonce tady máme i takový bazárek, tomu říkáme v Českém rozhlase Sever. No a shodou okolností jsem si všimla, že máš na sobě vlastně moje kalhoty.
0: Je to tak?
4: Je to tak, ano, z druhé
0: a všichni mi je chválí.
4: Ano, a já jsem, mě se strašně líbily, ale mě prostě neslušili.
0: Slova z druhé nohy.
4: Ano, a to by se mi prostě musela pochválit. Tak my s Janou Moravcovou máme rádi oblečení z druhé ruky a vy volejte k nám do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám písničky i ty, které nestárnou. Za chvíli zaspívá Michal Tučný a později i Valdemar Matuška.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byl Michal Tučný a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte dnešní Dáme řeč, my si povídáme o oblečení z druhé ruky, protože to je teď velmi v módě. Místo do značkových obchodů chodí lidé taky do second handu, a to jak do těch kamenných, tak online, kde jsou ceny výrazně nižší. Nový trend potvrzuje Svaz obchodu a cestovního ruchu.
1: Teď největší bestsellery jsou korzety a vintage košile, takové strakaté, a vlastně je to takové unisexový a oversizeový.
2: Ukazuje mi ve výběrovém second handu v centru Prahy majitelka, která se říká Aja, nejžádanější kousky. Malý prostor je plný ramínek, visí na nich originální oblečení, které už jednou radost někomu udělalo.
1: Když to tak řeknu u vozovkách, takový cool sekač tehdy tady jako žádný nebyl. My jsme byli jako taká prvotina. Teď se s tím roztrhl pytel, ale před těmi 8 lety, vlastně 9, jsme to plánovali rok dopředu, protože jsme si museli každý měsíc schraňovat peníze, že z jeden měsíc se koupila, nevím, ramínka z bazaru, druhý měsíc se koupila figurína, takže jsme to jako rok dávali dokupy.
2: A nápad se vyplatil. Denně přijdou do barevného obchodu plného oblečení, bot, kabelek, ale třeba i šperků desítky lidí. Teď s rostoucími cenami v obchodech jich chodí ještě víc. Víc zákazníků teď má i online secondhand unimoda.cz. Od začátku války na Ukrajině si na stránkách vybírá zboží o 30% lidí víc. A nejde vždy jen o věci, které už někdo nosil. Některé mají ještě originální visačku. Pokračuje jeho majitel Ruslan Zumanyazov.
3: Taky pozorujeme obrovský zájem o kategorii outlet obuvi. Lidi preferují nákup v aukci, kterou nabízíme, kdy cena klesá až o 90%.
2: Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu stojí za nárůstem obliby nakupování v secondhandech současná ekonomická situace. Lidé prostě šetří a omezují nákupy nepotřebných věcí. A právě oblečení a boty pro dospělé do této kategorie patří. Kdo si chce ale přece jen udělat radost, tak kouká hlavně na cenovku. Nakupování z druhé ruky podporují ale stále častěji i mladí, říká prezident svazu Tomáš Prouza.
4: Tak jako nechtějí vlastnit jiné věci, nechtějí vlastnit ani moc vlastní oblečení, a si otočit si dvakrát, třikrát za rok šatní kvalitní secondhandu je pro řadu mladých lidí vlastně velmi zajímavý způsob, jak si ty šatníky vybavit.
2: Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu Češi mění značkové oblečení za to levnější. Do popředí se tak dostává i nakupování třeba v supermarketech, které oblečení prodávají. Barbora Kladivová, Český rozhlas.
0: A co vy, máte rádi oblečení z druhé ruky? Využíváte třeba bazary, swapy nebo second handy, ať už kamenné prodejny nebo online? Co jste třeba udělali s oblečením po dětech? A má podle vás smysl kupovat třeba i sportovní vybavení? Klidně mi zavolejte do studia, telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč. Laša!

0: Tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my si povídáme o tom, jestli má smysl kupovat oblečení nebo třeba sportovní vybavení z druhé ruky a píšete mi na e-mail za dámeřeč@rozhlas.cz. Napsal pan Petr z Děčína, máme dvě děti, bez bazaru bychom se asi nedoplatili. Kluci rostou doslova před očima, takže lyžařské oblečení, brusle nebo kola často kupujeme z druhé ruky. Sportovní oblečení v bazaru podle mě smysl má, pokud je zachovalé a člověk si ho hlavně může prohlédnout. Tak pane Petře, naprosto s vámi souhlasím, protože já co by maminka 6leté holčičky, tak neustále kupujeme něco nového, protože nám rychle roste. No a zrovna nedávno jsme koupili kolo celkem za 900 korun, jezdili na něm dvě děti, bylo z obchodu, kde nové stojí asi 5000. A když jsem si pro to kolo přijela, tak jsem nevěřila, že je po dvou dětech. Je naprosto skvělé, úžasné a ta cena mluví za vše. Takže i za mě má smysl právě kupovat jak oblečení, tak třeba sportovní vybavení z druhé ruky. Jaký názor na to máte vy? Klidně můžete volat do studia, linka je volná, telefon je 475 212 212 nebo mi napište e-mail stejně jako pan Petr na adresu dámeřeč@rozhlas.cz.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Pavol Habera, taky skupina Tým, tady je Český rozhlas Sever, taky jeho dáme řeč. Máme 9 hodin a 23 minut k tomu. K nám do studia na telefon 475 212, 212 se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem a prozradila mi, že nedávno si v second handu koupila nádhernou kabelku a bylo to velké překvapení, když jí dcera řekla, že to je originál za opravdu zlomek ceny, tak to byla velká radost. Paní Jano, tak mně se tohle ještě nestalo, ale vzhledem k tomu, že velmi často nakupuju second handech, tak možná budu mít takové štěstí. A já říkám, vždycky mám radost, když se vyberu nějaký jako hezký kousek, který mi všechno pochválí, a když řeknu, jo, bylo za stovku a z druhé ruky, tak mám z toho ještě větší radost. Napsala i paní Martina z Litoměřic, ještě před pár lety bych do second handu nešla, ale změnila jsem názor. Nedávno jsem tam koupila téměř novou běžeckou bundu za zlomek původní ceny. Oblečení po dětech si v rodině předáváme běžně. Přijde mi škoda vyhazovat věci, které jsou pořád v dobrém stavu. Martina z Litoměřic. Tak paní Martino, děkujeme i za váš názor. A vlastně i s tímhle musím souhlasit, protože všichni, co máme malé děti nebo jsme měli, tak víme, jak rychle rostou. Oblečení je potřeba, stejně tak boty. No a já mám pár kamarádek, které mají třeba holčičky o rok mladší, tak si takhle krásně přesouváme právě naše oblečení. A největší radost mi opět dělá, když holčička od kamarádky přijde třeba v mikině, kterou nosila moje Míša, a je to vždycky takové hezké si vzpomenout, jak to moje pískle bylo ještě před rokem malé. Jak to máte vy s oblečením z druhé ruky? Využíváte bazary nebo second handy? A co jste udělali s věcmi a oblečením po dětech? A má podle vás smysl kupovat nové sportovní vybavení, brusle, lyže nebo třeba klidně i kočárky? Zavolejte mi do studia, telefon je 475 212 212. Teď už posílám skupinu Harpo.

0: Český rozhlas Sever je s vámi i dnešní Dáme řeč, kde si povídáme o oblečení z druhé ruky. No a za mnou do studia už dorazila moje kolegyně Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Tak já musím říct, že sekáče uznávám.
0: Ano.
1: Ostatně mám to ve vzorci chování už z dětských let. Byli jsme 4 sourozenci, takže automaticky po těch starších ti mladší dědili. S výjimkou bráchy, který byl nejmladší a proti sukínkám se nějak bouřil.
0: Nebylo to jako u Cimrmanů, ano, že nosil oblečení po sestře.
1: To určitě ne. No a nakonec, když jsme dospěli a měli jsme své vlastní děti, tak zase to cirkulovalo po rodině. Kdo měl děcko první, tak poslal oblečky dál. Hmm. I kočárek, postýlka se dědila v rodině a ta se dědila dokonce... Na čtyřikrát. No, protože první v ní spal právě můj nejmladší bratr, pak teda naše děti a mám 3 sestry, takže to jsou 4 a pak Martinovi, tedy bráchovi, 2 dcerky.
0: Já jsem vlastně mluvila o tom, že my máme takový náš bazárek soukromý i tady v Českém rozhlase Sever. Podařilo se ti ulovit třeba někdy nějaký kousek? Mně spoustu.
1: No, mně zas tak velkou spoustu ne, i když jsou tam pěkné věci,
0: ano.
1: Ale... Jak na potvoru, ty kolegyně jsou prostě nějak štíhlejší. No.
0: Je to pravda, vždycky přijde nějaký kousek a řeknu, no tak to jsem nosila naposledy ve 12 letech. Ale Evča Bucharová jednou má tedy snachu ve Švýcarsku a dovezla boty. A dovezla tak nádherné značkové kožené polobotky podzimní. Představ si, že už je nosím 4. rokem, jsou pořád jak nové a nemůžu si je vynachválit. A jsou to boty z druhé ruky.
1: No a je to o té kvalitě, protože když koupíš nové tričko a po prvním vyprání se zkroutí švy a začne to tak řídnout, tak opravdu podle mě je lepší sáhnout po pěkném, třeba i značkovém triku, občas se to tak najde, v tom sekáči a tam prostě ta kvalita,
0: Je úplně nikdy.
1: A ještě jedna velká výhoda, protože když se v obchodě nemůžeš rozhodnout, jestli si to tričko vezmeš v bílé nebo černé, nebo snad kytičkované, tak ta cena nakonec tě dovede k jedné volbě, když to v tom sekáči můžeš mít všechna 3.
0: To je pravda. A ještě jedna velikánská výhoda, která se mi u toho líbí, je ekologie, protože neustále vlastně používáme, ty věci se nevyhazují, nekončí nikde na skládkách a je to prostě fajn.
1: Já si myslím, že tady zaslouží pochvalu i taková ta reuse centra, čili znovu použijí, bych to přeložila. Tam dokonce já sama někdy odnesu třeba elektrospotřebič, který už nepotřebuju, nebo si pořídím nový, ale ten starý je pořád ještě funkční. A takhle to cirkuluje a myslím si, že je to opravdu jedině dobře.
0: Slávka Brádlová, moc díky, že jsi přišla dnes a byla si hostem v Dáme řeč. Tak díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A jak to máte vy? Máte to podobně jako my se Slávkou Brádlovou? Máte rádi oblečení z druhé ruky? Využíváte třeba i reuse centra? Já se chystám, protože mám doma spoustu krásných pánví, které už nepoužívám, protože jsem si pořídila indukční sporák a bohužel ty hrnce a pánve na to nemůžou. Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212.

0: Tichá dohoda a marioneta, vy posloucháte Český rozhlas Sever, máme 9 hodin a 35 minut k tomu a v dnešním Dáme řeč si povídáme o oblečení z druhé ruky a vy nám píšete i na Facebook Českého rozhlasu Sever, napsal pan Karel, second handy nenaštěvují často, ale občas ta manželka objeví poklad, vnoučatům jsme takto pořídili zimní kombinézy, sportovní oblečení bych bazaru kupoval hlavně na rekreační sport, pro vrcholové výkony bych asi volil nové. A napsala i paní Lenka, po starší dceři putuje oblečení automaticky na sestřenici, u dětí mi to přijde naprosto normální. Sama si v second handech vybírám hlavně značkové věci. Sportovní oblečení kupuji z druhé ruky často a zatím jsem měla vždycky štěstí. Tak paní Lenko, máme to podobně, sportovní oblečení, protože třeba dcerka začala hrát teď momentálně hokej a jak víme, sport je to velmi drahý, tak i když nám klub spoustu věcí půjčí, některé si musíme pořídit a myslím si, že kupovat nové brusle na půl roku, které stojí i pro ty malé prťata, třeba 8-10 tisíc, nemá smysl. Tak bereme z druhé ruky. Říkám si, díky bohu, že ty bazary máme.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

Valdemar Matuška dospíval a vy posloucháte taky Český rozhlas Sever. Dnešní dáme řeč. My si povídáme o oblečení z druhé ruky, které je zase v módě, a opravdu je to v současnosti obrovský globální i lokální trend a ten už dávno překročil hranice levných kamenných prodejen. Hlavní důvody, proč zažívají second-handy boom, tak to je třeba udržitelnost a ekologie. Textilní průmysl masivně totiž znečišťuje planetu, nakupování z druhé ruky dává věcem novou šanci a tedy snižuje množství odpadu. Taky finanční úspora, lidé v sekáčích a aplikacích nacházejí kvalitní kousky za zlomek ceny, jejich tedy původní ceny. Je to třeba i originalita, second handy nabízí jedinečné vintage kousky, které v běžných řetězcích prostě neseženete. A je to pravda, já osobně mám v šatníku pár kousků, které tam mají svoje místo už asi 10 let, koupila jsem je i kde jinde než v sekáči. Byla to taková ta klasická, jak se říká, hrabárna, tedy spoustu věcí na jednom místě, ale když jsem měla náladu a čas, objevila jsem tam spoustu krásných věcí opravdu za zlomkové ceny, většinou do stovky. A vy jste mi napsali ještě jeden e-mail k nám na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Second handy využívám pravidelně, nejde ani tak o peníze, ale často tam najdu kvalitnější kousky než v běžných obchodech. Po dětech jsem oblečení vždy posílala dál kamarádkám a sama jsem ho také dostávala. Sportovní oblečení v bazaru kupují jenom výjimečně, spíš mikiny nebo bundy. Funkční prádlo vždycky raději nové. Paní Jano, s funkčním prádlem máte pravdu a ještě jsme se bavili, že co bych si teda nevzala po druhém, tak to je spodní prádlo, přece jenom ta hygiena je hygiena a tohle chci mít vždycky nové. Díky za e-maily, my pokračujeme. Posílám další písničku.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. No a se mnou ve studiu je už i má kolegyně Lenka Šubová. Lení, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak co ty a oblečení z druhé ruky? Máš to ráda, nemáš to ráda?
1: Mám to moc ráda, protože když si něco pořídíš v sekáči, tak víš, že už to má nějakou historii, ale že když to poprvé vytáhneš ze své pračky, bude to vypadat stejně, jako když jsi to koupila.
0: To je vlastně pravda, ano.
1: Což u spousty nových věcí, třeba i drahých, jako netušíš. Mm-hmm. Jo, ta materiálová a střihová nevyspytatelnost, tam vždycky
0: je. No,
1: všechno
0: je posunutý.
1: No. Ty sekáčovky, to už je prostě jasný. Když tam nejsou cucky, už se neudělají. Když švy drží tam, kde
0: tak tam
1: mají
0: zůstanou,
1: být, tak tam zůstanou. Mám to ráda, navíc se tam dají vychytat takové jako neotřelé a originální kousky, takové ty správně divné věci. A to já
0: ono se tomu říká vintage, myslím.
1: No, ale vlastně je to.
0: To je takový krásný luxusní název právě pro tyhle ty kousky. A já jsem vlastně našim posluchačům prozradila, že my i tady máme jako náš
1: vnitropodnikový.
0: Ano, vnitropodnikový, já jsem chtěla říct soukromý bazárek. Ulovila jsi třeba něco i na tom našem slavném stolečku?
1: Jo, občas jo. V lovení jsem dobrá.
0: Ano.
1: Nejsem dobrá jako v posílání dál.
0: No to jsem chtěla říct, nikdy jsem tam u tebe snad nic neviděla.
1: Já se neumím zbavovat
0: Jak to?
1: Věcí. Nevím.
0: A pár kousků by se mi o tebe líbilo, který už nenosíš.
1: Nedám.
0: A možná bych se do nich i vešla.
1: Nedám. Ne, fakt tohle neumím vyklízet skříně, zbavovat se věcí, to už jako musí být, že tomu vážně něco je, ale dokud je to pěkné a nositelné, jak si říkám, ono se to někdy bude hodit.
0: No, tak nechci teda vidět tvůj velký šatník. Tedy oblečení. Lení, co nás čeká v dopoledním expresu?
1: Podíváme se společně do Teplického divadla, kde se včera představovaly mladé tanečnické naděje, ale taky se třeba projdeme pohádkovým lesem.
0: Mm-hmm, tak má je toho tedy naplánováno dost a dost. Za chvíli už Lenka Šubová, no a Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes je poslední den pro vyjádření k vlivu těžby lithia a zpracování rud na Cínovci v Krušných horách. Na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách najdou turisté nové informační centrum. Kuvajt po íránských úderech znovu otevřel svůj vzdušný prostor. Dnes čekáme převážně zataženo a oblačno s přeháňkami a deštěm a teplotou do 17 stupňů. Dobré dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Možnost posílat připomínky k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí končí dneškem. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé připomínky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030. Hlubinný důl v Krušných horách má fungovat 25 let.
2: Rádi bychom tady měli krásný čistý les, který se teďka konečně podařilo obnovit, protože jsem dělala Tepličandy a vím, jak to nahoře vypadalo.
3: Dana Kokinčáková se proto zajímá o dokument EIA, který posuzuje vliv těžby a zpracování lithia z Cínovce na životní prostředí.
4: Proces EIA posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat.
3: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje. Z Dubí u Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Nové informační centrum pro turisty zřídila Agentura ochrany přírody a krajiny na Mariánsko-horských boudách v Jizerských horách. Oficiální provoz zahájí zítra. Lidé v něm najdou občerstvení, toalety, upomínkové předměty, ale taky expozici o historii tamní části Jizerských hor, včetně nedaleké protržené přehrady. Čím je oblast Mariánsko-horské boudy ojedinělá, vysvětluje ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Korytář.
5: To je jediná lokalita v Jizerských horách, která představuje budní hospodaření, který bylo v Krkonoších převážně, a na těch loukách, které tady jsou uprostřed lesa, se vyskytují i zajímavé druhy, třeba rosnatky okrouhlolistý, rostou tady orchideje, jsou tady i tokaniště tetřívka obecného, vzácní sovy jako sícrousní nebo kulíšek nejmenší.
0: 130 historických automobilů vyrazilo z Prahy dnes ráno přes Kolín a Hodonín do Bratislavy. Od Autoklubu České republiky v Opletalově ulici vyjeli účastníci postupně v minutových intervalech. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Automobily jsou ještě předválečné výroby a 6 z nich se dokonce účastnilo původního závodu. Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Informovali o tom tamní úřady. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrovány na jiná letiště.
1: Počasí.
0: Dnešek bude převážně zatažený nebo oblačný, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty do 17 a na horách do 12 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici 1/28 na exitu 49 Louny Západ a bouralo se taky v Teplicích na Masarykově třídě. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné dopoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pěkné, i když trochu zamračené, mokré a tím pádem možná i trochu ospalé dopoledne s Českým rozhlasem Sever. A když už jsem zavadila o tu ospalost, spánku se dnes v dopoledním expresu budeme věnovat v Babských radách. Lety prověřené recepty na nespavost nabídne Jarka Vykoupilová. S Robinem Rérichem se zase podíváme za mladými tanečníky a s dětmi vyrazíme do pohádkového lesa. Písničky, které nestárnou, zaspívají Lucie Bílá, Karel Gott a hned v úvodu i Petr Novák. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Je před námi medailonek slavného Severočecha a dnes velmi případně si místo v něm vyboxovala Fabiana Bitiči. Tahle ta bojovná kráska je slavnou Severočeškou pro dnešní den. A proč říkám, že je to velmi případné? No protože po 11. hodině s hostem dopoledního expresu budeme řešit blížící se velkou boxerskou akci. Už po 56. v Ústí nad Labem proběhne slavná Grand Prix. Takže teď taková malá boxerská ochutnávka, takový předkrm.
1: Slavní Severočeši. Historicky nejúspěšnější českou profesionální boxerkou je Fabiana Bitiči, která se narodila v roce 1995 v Ústí nad Labem. Drobná dívka s kosovskými kořeny začínala jako čtyřletá holčička v bojových sportech. Přes karate a kickbox se později dostala ke klasickému boxu. V profesionálním ringu debutovala v roce 2015 v německém Magdeburku a hned vyhrála technickým knockoutem. Svěřenkyně legendy Lukáše Konečného získala o rok později v lehké mužší váze titul juniorské mistryně světa. Světovou šampionkou mezi dospělými se poprvé stala v roce 2018. Titul pak několikrát obhájila. Začalo se jí přezdívat Andělská pěst. Poprvé se v ringu musela před soupeřkou sklonit až ve 23. zápase kariéry. Světový primát jí v roce 2024 sebrala v Berlíně Němka Tina Ruprechtová. Hvězdnou kariéru ukončila Fabiana Bitiči letos v lednu. Absolventka oboru ergoterapie na Ústecké univerzitě pracuje jako event manažerka v inovačním centru Ústeckého kraje. Současně je prezidentkou České unie boxerů profesionálů. Letos v květnu se vdala a přijala příjmení Richter. Svatební hostinu měla v Mekáči, který byl prý v dětství její odměnou za každý vyhraný zápas. A my přejeme v další životní etapě hodně štěstí.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Pojišťovny aktualizovaly povodňové mapy, které slouží jako nástroj pro posuzování rizika záplav. Lidem i firmám v určitých lokalitách to může změnit podmínky pojištění. Některým pojišťovny můžou dokonce smlouvy vypovědět. Co se změnilo v povodňovém mapování a proč? Co s domy, které jsou v důsledku změn prakticky nepojistitelné? Na to se budeme ptát vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenky Slabejové. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dneska pro vás v naší turistické rubrice máme pozvánku pro celou rodinu. Je to totiž pozvánka na 40. ročník pohádkového lesa. V sobotu 13. června v krásné Lípě vás čeká setkání s pohádkovými bytostmi, ale taky staročeský jarmark a mnoho dalšího, jak uslyšíte od Evy Bucharové.
2: Start letošního pohádkového lesa v krásné Lípě bude v kulturním domě. Účastníci obdrží kartičku pro sběr razítek a pokyny od pořadatele. Opět budou připraveny dvě okružní trasy, 2 a 7 kilometrů. Lehčí trasa pohádkového lesa měří ty 2 kilometry a je určena pro nejmenší děti a batolata v kočárcích. Startuje se v době mezi 7:30 ráno až 11:00 hodinou. Trasa vede převážně krásně rozkvetlým městským lesoparkem. Kromě plnění úkolů od pohádkových bytostí je možné zkoumat různé botanické a historické zajímavosti nebo se vyřádit na dětském hřišti u rybníku Cimráku. Pro zdatnější chodce je připravená trasa lesem v okolí krásné Lípy. Startuje se v době mezi 7:30 až 9:30. Čeká vás opravdu vydatná porce aktivit. Síly potom obnovíte u stánku s občerstvením na staročeském jarmarku. Předpokládané ukončení pohádkového lesa na trasách je ve 14:30 na Křenickém náměstí. V 15:30 proběhne na náměstí vyhodnocení nejlepších pohádkových stanovišť s tradičním průvodem. Staročeský jarmark nabídne různé stánky, lidová řemesla a atrakce pro děti. Klub českých turistů Krásná Lípa se na vás v sobotu 13. června těší. Určitě si to s dětmi parádně užijete.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku.

0: Regionální stopař.
1: Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a teď se spolu s námi vypravíte do Teplic. Taneční divadlo Teplice je soubor skoro 30 tanečníků. Původně to byl jenom zájmový kroužek pro děti. Dnes má v různých věkových kategoriích 7 tanečních skupin a zhruba jednou za půl roku připraví vystoupení pro veřejnost. Ve čtvrtek odpoledne to byly prázdniny v Orientu.
2: Zakázané ovoce nejvíc chutná, děvčata zamítá, dostane to skvělé. A objevila pouze šátek z Orientu.
3: Já to prostě musím uhníst do toho tvaru pohádkového.
4: Petr Stolař, moderátor, tu pohádku svým způsobem propojuje s takovým průvodcem.
3: Kouzelník, no

0: doslova kouzelník, protože jsem si na tom tržišti vytáhl ty své stříbrné a zlaté staré věci. A z domova truhlice a lampy starý olejový, takže si tady jak jako na tom vetešnictví šmelin.
1: Ať nastoupí trhovci.
2: Představení tanečního divadla Teplice je pohádkový příběh. Kdo ho vymýšlí?
3: Tak nápady a inspiraci bereme u svých dětí. Posloucháme, co se jim líbí. Máme všechny malé děti, takže jim čteme pohádky a tam bereme inspiraci a nápady.
2: Říká Romana Procházková, lektorka tanečního divadla Teplice. Jak se ta choreografie vymýšlí?
4: Tak většinou dostaneme hudbu a nějaké téma a já potom poslouchám tu hudbu, přemýšlím, jaký kroky by se mi do toho hodily.
2: Valérie Vašbejnová, trenérka malých dětí, přípravky a těch nejstarších dětí, to znamená těch 14-15 letých.
4: Když si nejsem jistá, tak nechám holky, hlavně ty starší, aby improvizovali, koukám na ně, chytám, co se mi líbí, co se mi nelíbí. S těma malinkýma je to spíš co zvládnout, co je vlastně chci naučit to pololetí a potom, abychom ukázali, co jsme se všechno naučili.
2: Vedoucí tanečního divadla Teplice, Lucie Pimpara, vy jste supervizorka celé choreografie.
5: Ano, přesně tak. Vždycky na konci před generálníma zkouškama máme vždycky ty tréninky společný, aby jsme se na to podívali jako celek a aby to do sebe dobře zapadlo. Takže trénujeme to jednotlivě a potom se to zkomponuje všechno dohromady, aby to dávalo smysl na jevišti.
2: Zakletou princeznu v tomto příběhu se tanečníkům podaří vysvobodit. Postupně jí dodávají odvahu, jak jinak než tancem. Z Teplic Robin Rerich, Český rozhlas.
6: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Děkuju ti.
1: Poděkovala nám Lucie Bílá, 10 hodin 37 minut, pěkné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Jsou dny, třeba jako ten dnešní, kdy se člověk tak nějak nemůže probudit, to počasí mu nepomáhá a z postele se mu vůbec nechce. No a pak jsou jiné dny, kdy sice v té posteli jste, protože v ní můžete a máte být, ale nemůžete usnout. Pár dobrých rad stran nespavosti pro nás teď má Jarka Vykoupilová.
2: Babské rady.
3: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Marcias. Na hodinách máme 47. minutu po 10. a ve studiu Českého rozhlasu Sever máme Slávku Brádlovou. Tak si vyberte, z čeho máte větší radost, jestli z toho času, nebo z toho, že je tu Slávka a s ní i kulturní tipy pro dnešek. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, a řekla bych, že mohou mít posluchače radost z těch pozvánek, z těch tipů, protože opravdu krásné věci mám. Hrad Hněvín, Most, dnes od 19 hodin.
0: Divadelní léto.
1: Ne, to teprve bude, ale dnes je to hudební slavnost pro Most napříč žánry. Je to součást festivalu Hudební setkání Michala Maška.
0: Aha.
1: A teď pozor, opravdu napříč žánry, takže sopranistka Vanda Šípová, Dáša Zázvůrková, ta neopomene šanzony Hany Hegerové přidat, Michal Bragaňolo, tak nevím, co bych ještě tak mohla dodat. No, dodám ještě Felixe Slováčka a prvotřídní Dvořák Symfony Orchestra. To je skladba jak zvon, takže budeme jenom držet palce na to počasí, aby se to vydařilo. Tak, pak bych pozvala na Den dětí do Klášterce nad Ohří, do skateparku, začíná se v 15 hodin. A budou to takzvané ochutnávky z různých koutů světa, zábava, hry, hudba, přátelská atmosféra. A dokonce děti cizinců, kteří žijí tady u nás, tak si připravili krátký program. A to si myslím, že je docela pěkné ukázat, jakou třeba kulturu nebo jaké písničky, tanečky se provozují jinde. Kočka na rozpálené plechové střeše, to je pozvánka do knihovny v Děčíně na 19.30. Hraje divadelní soubor Hraničář Rumburg. A myslím si, že tohle těleso docela sklízí úspěchy i na různých těch přehlídkách.
0: A to jsou amatérští divadelníci?
1: To je ochotnický soubor, ano. Ale řekla bych, někdy se to vyrovná profíkům. Někdy je i lehce předčí možná.
0: No, kousli jako do velkého sousta. Kočka je klasika.
1: No, Tennessee Williams opravdu není úplně lehký text. Tak a poslední pozvánka, to je pozvánka do Městského divadla ve Wernsdorfu, 19. hodina, Nejsem cvok, a tady dodám jenom účinkující Radek Holub, Alena Mihlová, Petr Buchta, Barbora Mošnová. Velký koncert.
0: Slávka Brádlová a její kulturní tipy, děkujeme a teď budeme koncertovat po našem, po rozhlasovu.

Radek Tomášek v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever pro českou fotbalovou reprezentaci v noci ze dneška na zítřek začne fotbalové mistrovství světa a tak se i tomuhle tématu budeme věnovat ve zprávách, které za necelých 8 minut přinese Jana Moravcová.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra Nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chladnější a deštivé počasí bude pokračovat. O víkendu se podle meteorologů oteplí. Varnsdorf zboural přístavbu kinokavárny. Teď město plánuje, co udělá se zbytkem secesní budovy. Fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa Jižní Korea. Bude zataženo až oblačno s přeháňkami a teplotou do 17 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. O víkendu by se v Česku mohlo oteplit až na 24 stupňů Celsia. Teplej bude hlavně na jihu Moravy. Dál ale bude zataženo, s deštěm výjimečně dorazí i bouřky. Dnes a zítra se budou nejvyšší denní teploty v Čechách pohybovat kolem 16 stupňů. Na Moravě se můžou dostat až na 20 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Varnsdorf na Děčínsku nechal zbourat přístavbu kinokavárny v centru města. Na místě teď zbyla jen secesní část budovy. Město plánuje, co s ní bude dál. Ve středu večer o tom zástupci vedení a architekti debatovali s obyvateli v Červeném kostelci. Demolice vyšla na necelé 3 miliony korun a její součástí byla i stabilizace zbylé budovy, říká místostarosta Jiří Sucharda z ODS.
3: Bylo to součástí toho výběrového řízení, které se vztahovalo k té demolici. Byla to taky firma, která prováděla tu demolici. Součástí té demolice byly zajišťovací práce, to znamená zazdít všechny výplně, které se tam otevřely vlastně v souvislosti s tou obouráním toho zálu.
1: Starosta připustil, že o budoucnosti zbytku kinokavárny a okolních pozemků zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových volbách. Bez stavebního řízení a souhlasu orgánu ochrany přírody vznikly v přírodním parku Ještěd u Křižan na Liberecku tři dřevěné domy v koruně stromů. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty. Stavební úřad v Osečné teď vede řízení o odstranění staveb. Uvedl to deník Mladá fronta dnes. Podle inspekce jde o komerční ubytovací zařízení umístěné mimo zastavitelné území obce, kde územní plán podobné stavby nepřipouští. Podle právního zástupce provozovatele pojem ubytování ve stavebním právu může být vykládán odlišně.
2: Sport.
1: Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu v Guadalajaře. Začátek šampionátu vyhlíží záložník Lukáš Provod.
4: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe i některé ty slabé, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno.
2: Počasí.
1: Dnešek bude převážně zatažený nebo oblačný, místy přehánky nebo déšť a mohou se vyskytnout taky bouřky. Nejvyšší denní teploty do 17 a na horách do 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: U zavírku čekejte řidiči v Teplicích, v Moravské ulici, důvodem jsou stavební práce a komplikace očekávejte také v Důlní ulici mezi křižovatkami ulic Bohosudovská a pod kopcem v Teplicích. To byly zprávy, v 11 hodin vám přeji dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pěkný čtvrtek s Českým rozhlasem Sever posloucháte Dopolední Express a já vás v něm teď vezmu na box. Nebo spíš vás budu zvát, abyste se přišli podívat na boxerskou Grand Prix, která se příští týden v Ústí uskuteční už po 56. O Grand Prix, ale i o boxu jako takovém už po písničce Jiřího Korna se Svatoplukem Žáčkem.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: 56. ročník boxerské Grand Prix Ústí nad Labem se bude příští týden konat kde jinde než v Ústí nad Labem. Tahle prestižní mezinárodní boxerská událost se koná v centru Sluneta a je zařazena do série European Cup Gold. Turnaj hostí špičkové zápasy mužů i žen a dlouhodobě patří k nejvýznamnějším boxerským událostem v Česku. A tak si dnes právě o téhle akci budeme povídat se Svatoplukem Žáčkem, který ji už pěknou řádku let organizuje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Grand Prix Ústí nad Labem má skutečně dlouhou tradici. Co podle vás stojí za tím, že se daří rok za rokem tu akci opakovat a že si ta akce i po těch 56 letech udržuje svou prestiž?
2: Tak zaprvé, tak Grand Prix, velká cena dříve, má dobré jméno, nejenom v Evropě, ale i ve světě. Sjíždějí se sem výborní boxéři, olympijští vítězové, mistři kontinentů, mistři světa. Možná je to i dobrým týmem, který pro Grand Prix pracuje, neumím říct, ale prostě ve světě má zvuk.
1: 56. ročník. Kolik let z těch 56 jste u toho vy?
2: No to je hrozný. No, od svých 40 let, dejme tomu 35, 40, takže už je to kus let, už je to 30 let.
1: Pamatujete si tu svoji první a lišila se nějak zásadně od těch posledních ročníků?
2: Abych řekl pravdu, já si to moc nepamatuju, nebo prostě na to nemyslím. Jasně, kdysi byla větší podpora ze strany třeba veřejné bezpečnosti, kdy jsme měli 30 autobusů, neměli jsme problémy s dopravou a tak dále, všechno nám šlo na ruku. Dneska je trošku doba jiná, je i konkurence. Třeba v době konání Grand Prix jsou zde plavecké závody nebo atletické závody. To se stává, už ubytování v Ústí taky není tak jednoduchý sehnat. Zmizel de facto hotel Vladimír. Je to složitý, ale prostě musíme se s tím poprat.
1: Když jste se před lety k té Grand Prix dostal, bylo to v roli ještě aktivního boxera, protože vy jste bývalý úspěšný československý boxer, a nebo už jste tam přišel jako ten organizátorský kádr?
2: Nevím, organizátorský kádr, já jsem byl po skončení své sportovní kariéry, jsem byl trenérem, pak jsem byl vedoucím oddělení boxu Centra sportu, takže to s tím souviselo. Převzal jsem potom roli šéfa turnaje po mým předchůdci panu Markovi. Prostě tak to samo nějak vyplynulo.
1: Takže v ringu jste v rámci boxerské Grand Prix nikdy nestál?
2: Startoval jsem víckrát. Ale nikdy jsem ji nevyhrál.
1: Jaký je váš nejsilnější moment, když se ohlédnete do historie právě ve spojení s tou ústeckou Grand Prix? Vzpomenete si na něco, ať už z ringu, nebo z toho procesu, kdy už jste seděl za stolem a celé to organizoval, něco, co vám uvázlo v paměti?
2: Tak jednoznačně to byla vždycky účast Kubánců, a třeba i start na velké ceně legendárního Teofila Stevensona, trojnásobného olympijského vítěze, mistra světa a dalších. Prostě ty Kubánci vždycky zde byli okrasou turnaje. A já si pamatuju na jeden moment, bylo to nepříjemný, kdy byla plná hala, plný zimák a kubánští pracovníci, kteří zde pracovali, tak tam vyváděli i tam byl nějaký alkohol a policie to tam uklidňovala. Ministr vnitra tenkrát říká, že poprvé vidí, že lid tleská policii. Takže to je takový zážitek, který mě utkvěl v paměti.
1: I takové věci se děly v historii ústecké boxerské Grand Prix, o které si dnes povídáme s jejím organizátorem Svatoplukem Žáčkem.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Svatopluk Žáček, bývalý boxer a dnes hlavní organizátor Grand Prix Ústí nad Labem v boxu je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Já jsem v úvodu říkala, že ten turnaj je součástí série European Cup Gold. Co přesně to znamená, ať už pro boxery samotné nebo pro diváky?
2: Tak do tohoto kalendáře nebo do názvu tohoto turnaje, do toho European Cupu, jsou ty turnaje ne automaticky dávány, ale jsou vybírány podle určitých kvalit. Loni ještě jsme byli pod World Boxing Challenge, ale to bylo hrozně náročné a třeba jsme museli platit komisaře z Austrálie. Což jako jsme říkali, jakou to má pro nás cenu. Že my letos i přesto, že to není ten takzvaně světový turnej, tak jsme sem přitáhli kvalitní týmy de facto z celého světa.
1: Kolik zemí a kolik sportovců se letos zúčastní?
2: Takže zúčastní se na 160 boxérů. Pardon, ono ještě pořád se to mění. Někdo někoho omluví, někoho chce ještě přidat. Teď se nám třeba přihlásila už po termínu přihlášek Alžírsko se nám přihlásilo, my jsme je museli odvolat, nemáme pro ně ubytování už. Takže bude tady asi na 160 boxérů z 20 zemí světa.
1: Bude jich víc z Evropy, anebo přijedou i mimo Evropu?
2: Převažuje Evropa, ale mimo Evropu zde bude Austrálie, která přiletí už 13. v neděli, ona pak jede odsud na kemp do Belgie. Budou zde Filipíny po nevím kolika letech, možná 10, a Indie. Těch bude plnej počet, jak 10 žen, tak 10 mužů.
1: Vy jste v tom minulém vstupu vzpomínal na kubánské boxery. To byla a stále je veličina ve světě boxu?
2: Stále byla a stále je, ale Kubánci dneska víme, jak ekonomicky jsou na tom, i když ty boxeři na tom špatně nejsou, ale my bychom jim museli platit úplně všecko. To znamená i letenky a bohužel na to peníze nemáme. Takže Kubánci nikam ani nejezdějí. Pochopitelně jezdějí na světový pohár a takovýhle ty tam jsou, ale ani nevím, jestli jsou, teď bude světový pohár v Číně, jestli jsou tam nominováni nebo ne. Nemám informace.
1: Bude mezi letošními účastníky nějaké opravdu výrazné jméno, které by fanouškům boxu mohlo něco říct? Protože přiznám se, já jsem velký sportovní fanoušek, ale box to je pro mě naprosto neprobádané pole, ale věřím, že nás poslouchají i lépe orientovaní sportovní fanoušci. Tak bude tam nějaká opravdu zajímavá osobnost?
2: Nedovedu teďkon říct, já se zatím jsem se nezajímal o to, kdo tady bude. Vím, že zde budou olympijští medailisté a medailistky třeba z Turecka. Dvě holky tady budou šikovný a další, ale neumím říct teď.
1: Tak konkrétní jméno neuslyšíme, nicméně to, na které zápasy se určitě vyplatí přijít a jak vlastně bude vypadat ten soutěžní program, o tom si budeme povídat, ale až po písničce Sinéad O'Connor.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
4: Pojišťovny aktualizovaly povodňové mapy, které slouží jako nástroj pro posuzování rizika záplav. Lidem i firmám v určitých lokalitách to může změnit podmínky pojištění. Některým pojišťovny můžou dokonce smlouvy vypovědět. Co se změnilo v povodňovém mapování a proč? Co s domy, které jsou v důsledku změn prakticky nepojistitelné? Na to se budeme ptát vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenky Slabejové. Už tento čtvrtek po 17:30.
3: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem je Svatopluk Žáček a společně si povídáme o blížící se boxerské ústecké Grand Prix, která letos proběhne už po 56. Vy jste zmiňoval ženy v ringu, že přijedou i zajímavé boxerky. Jak silná bude ta ženská část turnaje?
2: Tak ty ženy šly hodně nahoru. Hlavně po té technicko-taktické stránce. A de facto, co vím já, tak už ve většině případů trénují s muži. Určitě ne v sparinky naplno, to ani nejde, to je trošku někde jinde, ale šli nahoru a je to zajímavý, není to tak tvrdý, jako i když v některých případech je, jako u mužů, ale každopádně mají pěkný zápasy. I když já nejsem přívržencem ženského boxu.
1: Nelíbí se vám?
2: Ne, že nelíbí, ale prostě ženy vidím v jiných sportech, než v těchto takzvaně bojových sportech.
1: Bez ohledu na to, ale prostě ženský box je poměrně v kurzu. Tak kolik žen se v Ústí utká v těch vzájemných zápasech?
2: Tak bude zde startovat 61 žen.
1: To není úplně málo z těch 168 sportovců, kteří přijedou. Kolik domácích reprezentantů máte?
2: Mělo by startovat 5 děvčat našich a cca 10 kluků.
1: Jak vůbec je silná boxerská základna v České republice aktuálně?
2: Tak teď je to tak, že se naše jedna asociace, který jsem ještě velel, byl jsem prezidentem té asociace já, tak se roztrhla a jsou zde dvě asociace. Jedna, ta takzvaná pro World Boxing, to znamená pro olympijská, a ta druhá je, zůstala s tou druhou asociací, kterou vede Rus Kremlev. To bylo spíš takový politický rozhodnutí, ale prostě tak to je. Takže a teď momentálně nemáme žádnou takovou osobnost, jako byli třeba Lukáš Konečný, Ruda Kraj, Láďa Kutil a tak dál.
1: No a je to, že chybí nějaká takováhle osobnost, komplikací pro získávání mladých mezi ty boxerské provazy?
2: Tak určitě příklady táhnou, a když někdo

0: viděl někde olympijského medailistu Rudu Kraje, tak si řekl, Hergot, to bych chtěl. Jsou kluci a děvčata, kteří by chtěli se někam dostat, ale já tvrdím, že dneska máme hodně výborných takzvaných facebookových boxérů, ale potom v ringu a v té mezinárodní konkurenci je to trošku něco jiného.
1: Může Grand Prix pomoci mladým českým boxerům k tomu, aby prorazili, aby vstoupili do těch vyšších boxerských pater?
0: Tak určitě může. Střetnou se a vidějí zde světovou špičku, de facto vidí, kde to je, ale každý není takový, že by chtěl to mu něco dát. Třeba je tady, teď máme šikovného kluka, Kelvina Sekvesu, ten už tady byl loni, myslím, na druhém místě. Je to kluk z Prahy, ten je šikovnej, má takzvaně tah na bránu, uvidíme. Ono taky musíte mít trošku štěstí, jako všude, to je jasný, ale uvidíme.
1: Říká Svatopluk Žáček, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je bývalý boxer a dnes organizátor ústecké boxerské Grand Prix Svatopluk Žáček. Mluvíme o vrcholné boxerské akci, která se bude konat příští týden, ale zatím jsme vlastně neřekli, ve kterých dnech přesně proběhne.
2: Tak boxovat se bude od středy, to znamená od 17. do soboty, kdy je finále v 16 hodin. Jinak utkání ty první tři dny, středa, čtvrtek, pátek, začínají v 14 hodin, protože bude hodně zápasů.
1: Boxovat se bude na Slunetě, ano. To už jsme zmínili. Jak je to se vstupenkami? Je nutné pídit se v předprodeji, nebo když někdo přijde na místo, tak lístek bez problémů sežene?
2: Když někdo přijde, bez problémů sežene lístek, jinak důchodci 65 plus mají vstup zadarmo a to samý mládež do 15 let.
1: Co byste vzkázal lidem, kteří na boxu nikdy nebyli? Jak byste je jako nalákal, namotivoval k tomu, aby to změnili a letos přišli a podívali se, jak vypadá box naživo?
2: Bude se boxovat ve dvou rincích, takže si můžou vybrat. Mm-hmm. Který ring je pro ně aktuální, momentální dvojice, za prvé. Za druhý odpovím slovy kdysi, dneska už nežijící herečky Marušky Spurný, když jsem kamarádil s klukama jako Heřmánek a Bartoška spol z divadla, tak chodili na box a Maruška pak za mnou přišla a říká, ty to bylo krásný, to bylo jak na divadle. To bylo hezký. Je pravda, že v té době i na ten box chodilo dost lidí, ale jí se to hrozně líbilo. Tak i takhle bych pozval lidi, přijďte se podívat, není to žádný bezdušný mlácení.
1: Zároveň to ale asi není taková veliká show, na kterou jsou diváci zvyklí třeba z těch oktagonových zápasů, kdy je to skutečně až hollywoodská podívaná. Na takové Grand Prix jde pořád primárně o sport.
2: Jde o sport. Tam není čas na takový ty okolo všelijaký věci, jako dělají u toho profi boxu. To by bylo od dvou do půlnoci.
1: Je to hodně o penězích, pokud jde o organizování takovéhle
2: peníze nejsou
1: akce.
2: Důležitý, tak lidsky já odpovídám, ale jsou na prvním místě, pochopitelně je. Kdyby jsme měli na to hodně peněz, tak zaplatíme agenturu, ať se o to postará, i o tohleto. Ale i letos zde budu mít člověka z Prahy, který dělá agenturu, že by příští rok nějakým způsobem se zapojili.
1: No tak pomožte ústeckým organizátorům a přineste nějaké své peníze do Ústecké Slunety. Běžte se podívat na box úrovně, kterou jinak nemáte šanci vidět. Kdyby naši posluchači chtěli jít na to skutečně nejlepší, tak pojďme ještě jednou zopakovat, kdy to bude celé vrcholit.
2: Já vždycky říkám, že finále už je vyvrcholení takový, je to jenom v úvozovkách. 10 dvojic mužů a 10 žen, to semifinále. Mm-hmm. Ale i to finále má svoji, tam už bude potom konstrukce světla a tak dál. Takže tam to bude už takový nějaký show.
1: Finále v neděli,
2: semifinále. Sobotu.
1: V sobotu.
2: V sobotu je finále v 16 hodin.
1: A semifinále tedy v pátek?
2: Semifinále v pátek ve 14.
1: Přesné informace o časech a o tom, kdo postupuje a co tedy bude aktuálně na programu, najdou posluchači kde?
2: Na Facebooku.
1: Takže hledejte Facebook,
2: Grand Prix. Ale nevím přesně adresu.
1: Já myslím, že když napíšete
2: na
1: Grand Prix boxu v Ústí tak. Nad Labem, tak ono to na vás vykoukne a vy můžete vyrazit a zažít třeba boxerský zápas poprvé naživo. Naším dnešním hostem byl zdaleka ne poprvé, ale naživo Svatopluk Žáček. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.

0: Víkend otevřených zahrad je doslova a do písmene za dveřmi zahrady. V celých severních Čechách se otevřou 13. a 14. června. A Veronika Jaklová pro vás připravila pozvánku do další z těch otevřených zahrad. Tentokrát se vypravila do Knínic na Litoměřicku. Veroniko, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak kde přesně si tentokrát?
1: V soukromé zahradě Malá jižní stráň v Knínicích nedaleko Zubrnic v okrese Litoměřice. Pozor, nezaměnit s Knínicemi u hranic s Německem, to je úplně jiná obec. Zahrada vznikla zhruba před 11 lety. Na předválečných fotografiích tam je vidět, že na místě žádný dům nestál, takže současní majitelé postavili dům a vytvořili zahradu doslova na zelené louce, tedy spíš džungli, protože prudký svah byl zarostlý divočinou. Tam, kde dřív bylo roští, v současné době kvetou trvalkové záhony, léčivky a nektarodárné rostliny a dokonce i různé druhy zeleniny, protože majitelka zahrady semenaří. Zeleninu pěstuje ve smíšených kulturách, protože to považuje za výhodu pro půdu i za efektivní využití plochy. Také se prý kultury vzájemně podporují a chrání před škůdci. Jsou tam keře s drobným ovocem a menší ovocné stromy, skleník, kamenné zítky, jezírko, sauna i kompostovací toaleta. To vše je součástí rodinné užitkové zahrady vedle opytného domu. Přírodní zahrada na někoho může působit až divoce, ale pro majitele pestrost a propojenost porostů dává smysl víc než dokonalé tvary záhonů. Dům a zahrada slouží také jako zázemí spolku Malá jižní stráň, který se věnuje vzdělávání, obnově krajiny a rozvoji Knínic.
0: Kdy bude zahrada Malá jižní stráň v Knínicích otevřená?
1: Sobotu 13. června od 10 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné. Majitelé zahrady budou po celou dobu k dispozici pro případné dotazy návštěvníků, a to v malém bistru, kde bude připraveno jednoduché občerstvení z plodu zahrady. V 11 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka na téma voda v zahradě a v domácnosti. Řeč bude o kořenové čistírně odpadních vod, kapkové závlaze i o tom, jak zadržovat vodu na zahradě.
0: No a na závěr prosím přidej ještě informace o tom, které další zahrady mohou lidé v rámci víkendu otevřených zahrad navštívit.
1: V Ústeckém kraji jich je přihlášeno 19. Například sklapí zahrada Exoti v podhradí Házenburku a levandulová zahrada Anet. Na Vlčí hoře u Krásné Lípy bylinková zahrada Nobilis Tilia. V Krásném lese na Ústecku přírodní zahrada u Grizlochova mlýna. Také přírodní zahrada u zatopeného lomu nedaleko Mikulášovic. Návštěvníky přivítají i zahrady a parky státních zámků Krásný dvůr, Velké Březno, Ploskovice, Libochovice a Stekník. Kompletní seznam lidé mohou najít na webu www.víkendotevřenýchzahrad.cz.
0: Říká Veronika Jaklová, které děkujeme za informace a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Do 12. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, proto půjdeme vařit se Slávkou a dnes potěšíme všechny milovníky ovocných knedlíků.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Začíná meruňková sezóna, tedy alespoň u meruňek z dovozu, takže dnes si dáme kynuté meruňkové knedlíky s tvarohem. Připravíme si 2 hrnky hrubé mouky a k tomu 1 rovnou lžíci mouky hladké, 1 malé vejce, 0,5 sáčku sušeného droždí, k tomu 1 rovnou lžíci cukru, trošku soli, asi 2/3 hrnku mléka. No a na náplň samozřejmě budeme potřebovat ty meruňky a na konečnou úpravu ještě tvrdý tvaroh, cukr moučku a máslo. Smícháme obě mouky, přidáme sušené droždí, cukr a špetku soli a těsto zaděláme vlahým mlékem rozkvedlaným s vajíčkem. Dobře proděláme a necháme v teple pod utěrkou kynout. Pak těsto buď rozválíme a rozkrájíme, nebo odebíráme stejně velké kousky, roztáhneme je na placičky a zabalujeme meruňky. Hodí se sem menší plody. Spoj dobře uzavřeme a když máme všechny knedlíky zabalené, vhazujeme je postupně do vroucí osolené vody. Odmícháme ode dna a vaříme. Vaříme takových 5, možná 7 minut podle síly těsta. Raději si jeden knedlík na zkoušku vylovíme a rozkrojíme, abychom viděli, jestli už je těsto provařené. No a po uvaření pak každý knedlík propíchneme, aby vyšla pára a knedlíky zůstaly kypřejší. Na talíři je posypeme nahrubo nastrouhaným tvrdým tvarohem, poprášíme cukrem moučkou a přelijeme rozpuštěným máslem. Dobrou meruňkovou chuť.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Lomuče SA na Mostecku dnes odstřelili část největšího důlního rypadla v Česku. Frýdlantské dětské dopravní hřiště nově zapíná semafory i pro veřejnost. Provoz vlaků na pražském hlavním nádraží je omezený, nejezdí směrem na Vyšehrad. Převládá většinou oblačnost s přeháňkami, místy s bouřkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. V Lomuče SA na Mostecku dnes pokračuje likvidace rypadla RK5000. Technici už dříve odstranili vykládací výložník a část protizávaží. Nyní střelmistři pomocí řízeného odstřelu odstranili lana, která držela korečkový vodič. Demontáž největšího důlního velkostroje v České republice potrvá přibližně rok. Na místě byla reportérka Kateřina Kučerová.
2: Střelmistři při dnešním odstřelu použili 4,8 kg trhaviny Semtex. Jako první se k zemi zřítil montážní jeřáb. Následoval korečkový vodič rypadla. Samotné odstřely trvaly jen několik sekund a obešly se bez komplikací. Z Lomuče SA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Dětské dopravní hřiště ve Frýdlantu na Liberecku může nově využívat i veřejnost. Doposud sloužila světelná signalizace pouze základním školám pro dopravní výchovu. Informovalo o tom město na svém webu. Semafory jsou pro veřejnost zapnuté vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Radnice očekává, že díky tomu budou lidé dopravní hřiště víc využívat. Od června do srpna je otevřené od 9 do 19 hodin. Provoz vlaků na hlavním nádraží v Praze komplikuje poškození trakčního vedení. Provoz na Smíchov je úplně zastavený a směrem na Vršovice omezený. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
3: V Praze na hlavním nádraží došlo při jízdě vlaků sběračem ke stržení nebo poškození trakčního vedení. V tuhle chvíli je zcela zastaven provoz z hlavního nádraží směrem na Vyšehrad a silně omezen provoz na Vršovice.
0: Oprava trakčního vedení bude trvat odhadem zhruba do 12.30. Kvůli poškození jedou podle Českých drah některé rychlíky od Plzně odklonem a stejně jako spoje od Tábora končí už ve Vršovicích. Omezení se týká i některých vlaků od Ústí nad Labem, které musí končit v Holešovicích. Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Převládá většinou oblačnost s četnými přeháňkami, místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia. Povane také mírný vítr, který bude v přeháňkách nebo bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 263 u Rumburku na Děčínsku v ulici Krásnolipská narazilo osobní auto do stromu. Po nehodě uniká na vozovku olej. Dopravu v místě řídí policie kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipi.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly čtvrteční polední písničky na přání a vy už tedy můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Pojďme tedy na to první písničkové přání a to vybírá paní Milada z Varnsdorfu. Paní Milado, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Bude to Engelbert Humperdinck a písnička Release Me? Pro koho bude?
2: Prosila bych ji zahrát pro mě a pro mou kamarádku Olinku.
1: Tak jo, tak pro vás a pro Olinku tady je tedy písnička Release Me. Díky za zavolání. Děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Taky vám.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A máme dalšího posluchače na telefonu a k nám do studia Českého rozhlasu Sever se dovolal pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezké odpoledne i vám.
1: Já vás zdravím, paní, a prosil bych vás o písničku od Mariky Gombitový Vyznaně.
0: Ano.
1: A bylo by to pro manželku a pro celý pečovatelák u nádraží ve Šluknově.
0: Marika Gombitová a Vyznání, zdravíme vaši paní a díky za zavolání, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Marika Gombitová a vyznání.
1: 12:22. K tomu my pokračujeme v písničkách na přání. To další už vybírá paní Boženka Zírková. Hezké odpoledne.
2: Zdravím vás, Renátko, všechny posluchače. A já bych chtěla dát dneska zahrát mým kamarádkám Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žadce, Maruše do Chomutova a všem, kdo mají rádi tady to naše rádio Sever a všem posluchačům vám také přeju krásný den a zase někdy naslyšenou a děkuji za zahrání.
1: Já děkuji paní Boženku za zavolání, jenom doplním, že to bude Helena Vondráčková, vzdálený hlas. Mějte se naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Helena Vondráčková a vzdálený hlas. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhají písničky na přání. Tu další už vybírala paní Naděja z Ústí nad Labem a přála si nějakou hezkou písničku, tak jsme vybrali společně Věru Špinarovou a Fernando. Písnička putuje všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka, kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Věra Špinarová dospívala, my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Poprvé se díváme na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den a prosím všem posluchačům pro hezký den. Zahrajte Lucku Bílou, Jiřího Korna, Byl by hřích. Moc děkuje paní Hanka.

0: Lucie Bílá a Jiří Korn. My pokračujeme v písničkách na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Josefa Laufra Léto s Josefínou pro všechny posluchače a krásné léto pro ně a všechny ve vašem skvělém rádiu. Posílá to paní Renata z Frýdlantu nad Ostravicí.
1: Slavík odletěl, naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevěděl, jak mé tiché rozloučení s Josefínou zabolí.

návštěvou. Po špičkách se ke mně vrací s Josefínou. Letní sen.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

Josef Laufer a jeho léto s Josefínou. Pokračujeme v písničkách na přání, ještě jeden e-mail. Dobrý den, zahrajte nějakou hezkou písničku, nejlépe od Bryana Adamse, Everything I do it for you. Tu písničku bych chtěl věnovat své milované manželce Věrušce. K dnešním narozeninám vše nejlepší přeje za celou rodinu manžel Tomáš.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Posloucháte Český rozhlas Sever, taky písničky, které nespárnou, jako kterou právě teď nám zaspíval Jason Donovan. Ale pojďme na další písničku na přání, tentokrát už z vašich SMSek na čísle 91104. Dobrý den, prosíme o zahrání nějaké hezké písničky řidiči autobusu Robertovi. Zdraví ho sousedi ze zahrady. Děkujeme.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten

ulice, krispy, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí,

0: na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz.
1: Ladislav Vodička a řidič tvrdý chleba má. My stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek pro všechny nejhezčí dárek. Děkuji.

0: 45 československých zpěváků a taky poslední písnička na přání v této hodině. Ty další tady budou po 18. opět s Mírou Tartárkem. Renáta Filipy přeje hezký poslech a Petra Firstová vám připravuje nové zprávy. Tak hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Za benzín Češi zaplatí méně než před týdnem. Cena nafty zůstala skoro stejná. Varnsdorf na Děčínsku hledá využití místa, kde stála přístavba kinokavárny, kterou bylo nutné zbourat. Liberecký divadelní soubor zítra uvede Žítkovské bohyně podle knihy Kateřiny Tučkové. Převládá většinou oblačnost s přeháňkami, místy s bouřkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Benzín v Česku od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se skoro nezměnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr benzínu se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. Před týdnem byl o 76 haléřů dražší. Cena nafty klesla v průměru o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. I tak ale pohonné hmoty zůstávají v meziročním srovnání dražší. Nejlevněji teď natankují řidiči v Ústeckém kraji. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze. Varnsdorf na Děčínsku zvažuje, co udělá s prostorem po zbourané přístavbě kinokavárny v centru města. Na místě zbyla jen secesní část budovy. Vedení města se o tom radí s týmem architektů a včera večer se sešlo i s obyvateli v Červeném kostele. Ti přinášeli návrhy na budoucí využití prostoru, včetně pozemku, který stavbu obklopuje. Pokračuje starosta Jan Šimek za uskupení Náš Varnsdorf.
4: Nám jde o to hlavně tomu najít nějakou smysluplný život budoucí. Je to v samotném centru města, je tam kolem toho i pozemek zhruba 6000 metrů čtverečních, který teďka vlastně taky leží ladem, nebo víceméně ještě nenašli to svoje využití, teďka to je pronajmu zahrádkářům na zahrádky.
3: Návštěvníci malé scény libereckého divadla FX Šaldy zítra uvidí premiéru hry Žítkovské bohyně podle knihy Kateřiny Tučkové. Příběh o ženách s výjimečnými schopnostmi vychází z pravdivých událostí z oblasti Bílých Karpat. Libereckou dramatizaci sama autorka knihy s tvůrčím týmem konzultovala. Režisérkou je Diana Šoltýsová.
5: Mám velice ráda ženské divadlo. Ještě tím, že jsem herečka, tak jsem vždycky trpěla tím, že herečky nemají dost příležitostí. V Žítkovských bohyních nakonec máme muže dva, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace. Sport.
3: Zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou začne ve 21 hodin našeho času fotbalové mistrovství světa. Češi vstoupí do šampionátu zítra ve 4 hodiny ráno soubojem s Jižní Koreou.
2: Počasí.
3: Převládá většinou oblačnost s četnými přeháňkami, místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici číslo 9 u Dubé na Českolipsku vyšetřuje policie dopravní nehodu osobního auta, které narazilo do oplocení. Jeďte tam raději opatrně. I nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie s dílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jak jim funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefínou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefínou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kdyby nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i v nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně já jsem, mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na holárce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru.

0: premiéru, už tam budeme po třetí.
1: Musíme říct, v Praze?
0: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78 a 15. června máme terapii s dílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci, první přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jako že by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
1: Praxí.
0: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá. A už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
1: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začaly nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten tam jezdí potom
1: telefon. A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou. Všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu.
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Aňi premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chová, jak mluvějí, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň je to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl jako, dobré žíly.
1: On mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, jako, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoliv přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam se sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Lomuče SA na Mostecku dnes odstřelili část největšího důlního rypadla v Česku. Sociální služby v Libereckém kraji rozšíří síť terénní péče. Poslanci na mimořádné schůzi jednají o dotacích pro Agrofert. Převládá většinou oblačnost přeháňkami, místy s bouřkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V Lomuče SA na Mostecku dnes pokračuje likvidace největšího důlního velkostroje v České republice. Střelmistr pomocí 4,5 kg trhavin přestřelil lana montážního jeřábu a lana, která držela část kolosu. Zazněly dvě mohutné rány a byl vidět oheň a kouř. Řemeslníci teď rypadlo zepředu a zezadu postupně rozřezávají. Některé části skončí v muzeu jako připomínka unikátního stroje, který vážil 5 500 tun a měřil 160 metrů. Liberecký kraj posílí základní síť sociálních služeb o 11 nových projektů. Důvodem jsou rostoucí nároky na péči o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Přibude hlavně terénních pečovatelských služeb. Podle náměstkyně hejtmana Anny Václavíkové Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj je to proto, aby klienti mohli zůstávat co nejdéle doma ve svém prostředí.
2: Třeba v Liberci posilujeme úvazky u diecézní charity nebo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje nebo organizace Mareva. V Lípě to je Global Partner péče nebo pečovatelská služba v Doxech. Jelenice Semilsko zase organizaci pro Medicus a na Turnovsku je to Spokojený domov.
0: Poslanci jednají o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO a dotacích pro skupinu Agrofert. Mimořádnou schůzi sněmovny kvůli tomu nechala svolat opozice. Žádá pozastavit vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Pokud by unie odmítla dotace uhradit, dopadly by výdaje podle opozice na český státní rozpočet. Babiš považuje střet zájmů za vyřešený. To na plénu před poslanci připomněl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián.
3: Zatrvání režimu nezávislé správy Andrej Babiš nemá, respektive nebude mít z případných poskytnutých dotací skutečný prospěch, ani se mu majetek po skončení režimu nezávislého správce nebude vracet. Tento prospěch přitom nelze dovozovat ani ve vztahu k předpokládaným obmyšleným, to je dětem.
0: Premiér Babiš se z dnešního jednání sněmovny z pracovních důvodů omluvil. Je na návštěvě Plzeňského kraje. Sport. Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Hrát se bude na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 až 6 tisíci českých fanoušků. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času.
1: Počasí.
0: Převládá většinou oblačnost s četnými přeháňkami, místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K dopravní nehodě došlo v Liberci v ulici Břetislavova, srazila se tam dvě osobní auta. A znovu v Liberci v ulici České mládeže, tam na kruhovém objezdu stojí porouchané nákladní auto, počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme tu stále čtvrtek 11. června, 4 minuty po 14. hodině a to je ve vysílání Českého rozhlasu Sever opět čas na pohodové odpoledne. Kde se u nás vzala podzimní zábava pouštění draků? To nám za chvíli řekne Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo. V tipech pro vás dnes máme hlavně hudební pozvánky a slavnou severočeškou je tentokrát ústecká boxerka Fabiana Bitiky a přidáme opět i písničky, které nestárnou, zaspívá nám Jiří Šilinger nebo Bára Basiková, teď už ale pokračuje Věra Martinová.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Jiří Schillinger a jeho Šípková růženka v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Severin, jako pět písničky, které nestárnou. Teď už 14 hodin a 11 minut a připravený je Martin Písařík a seriál Co v učebnicích nebylo. Pouštění draků, tak to je zábava hlavně pro děti, a to na podzim. Vás možná překvapí, jak je to dlouho, kdy vylétl úplně první papírový drak.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kristýna Actonka, 14 hodin 20 minut, posloucháte čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Na konferenci v Mostě se dnes mluvilo o tom, jak ulehčit Ústeckému kraji odklon od těžby uhlí. Dotace třeba na snižování ekologické zátěže, inovace, obnovu krajiny nebo vzdělávání můžou získat obce, školy nebo soukromé firmy. Umožňuje to program Spravedlivá transformace, který má pomoci kromě Ústeckého také Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji. Přímo v našem kraji už Ministerstvo životního prostředí podpořilo z tohoto programu více než 450 projektů. Ze 16 miliard korun je už většina vyčerpaná. Bližší informace má teď pro nás reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Mluvilo se samozřejmě o strategických projektech spojených s odklonem od těžby uhlí, tedy o vodíkových technologiích, budování datových center nebo o připravované těžbě lithia. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se logicky zaměřila na vzdělávání. Propojují studenty pedagogické fakulty s dětmi ještě v rámci studia. Jde například o podporu žáků ze sociálně slabého prostředí, vysvětluje prorektor univerzity Martin Balej.
2: Využíváme vyučovací platformu díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme je třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně.
1: Univerzita se ale v rámci projektu snaží podporovat i nadané děti, například aktivitami zaměřenými na robotiku nebo botaniku. Podle Martina Baleje už všemi aktivitami prošlo celkem 15 000 dětí v celém kraji.
0: Myslí aktivity univerzity například i na seniory nebo zájemce o vzdělávání ve středním věku?
1: Součástí projektu s názvem Univerzita regionu Region univerzitě je i celoživotní vzdělávání. Nově každá z fakult nabízí kurzy celoživotního vzdělávání pro veřejnost i rekvalifikace. A v nabídce projektu jsou i aktivity pro učitele, říká prorektor Ústecké univerzity Martin Balej.
2: Je tam celá řada aktivit, které směřují k učitelům, budou si vyměňovat zkušenosti, ať už s tím, jaké mají problémy. Ti učitelé právě v našem regionu jsou daleko možná více vystaveni tomu syndromu vyhoření než kdekoliv v jiném regionu. Kulaté stoly pravidelné právě s těmito učiteli.
1: Program Spravedlivé transformace ale pomáhá i firmám. Uvedu jeden příklad za všechny. Společnost, která v Ústeckém kraji vyrábí dámské spodní prádlo, získala peníze z programu na výrobní technologii, která snížila celkový objem odpadu z výroby o necelou pětinu. Jak ale řekl hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO, většina těch na oko viditelných projektů proměny kraje je teprve ve fázi přípravy. Viditelné budou až za několik let.
0: Zjistil náš kolega Jan Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Brontosauře na kameni Kámen. Do půl třetí nám zbývá pár vteřin, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. A je čas na dnešní tipy. A začneme jednou

0: přesunutou akcí v Ústí nad Labem. Pravidelné hovory v Ústeckém domě dětí a mládeže v divadelním sále jsou z dnešního termínu přesunuty na 24. září, kdy se kromě Jiřího Vericha Petráška a Pavla Mesároše potkáte i s houtlovým virtuózem Jaroslavem Svěceným. Netradiční prohlídku si pro vás i na letošní rok připravil Děčínský zámek. Prohlédnout si můžete jeho interiéry s hercem Davidem Matáskem a volný je už jen termín v 18:30, tak spěchejte na web zámku, kde si prohlídku objednáte. Na 17. hodinu jste opět zváni na promenádní koncert Big Bandu Zdeňka Telga v Radničním parku v Mostě. Snad bude přát počasí. Dnešek nabízí výjimečnou příležitost potkat u nás na severu Felixe Slováčka i se synem. Každý z nich přitom zahraje na jiném místě. Felix Slováček mladší je součástí velké hudební akce v Mostě na Hněvíně. Hudební slavnost pro Most. Jde o koncert napříč žánry. Sopranistka Vanda Šípová přiveze árie z oper a operet. S Dášou Zázvůrkovou přidá i několik duetů. Ta pro změnu připomene hudbu Hany Hegerové. Michal Bragagnolo ze 4 tenorů zaspívá náročnou Pučínyho árii Nessun Dorma a nebo přípitkovou árii z opery La Traviata. Felix Slováček zahraje jak na saxofon, tak i na klarinet a nejen o doprovod se postará Dvořák Symfony Orchestra. Vše startuje tedy v Mostě na Hněvíně v 19 hodin. Felix Slováček starší má pro vás nedalekém Duchcově ve stejný čas koncert s názvem Prostě Felix. S nestárujícími melodiemi mu navíc pomůžou krásné dámy ze smyčcového uskupení Fashion Strings. Slavnostní koncert v předvečer 30. kasanovských slavností můžete slyšet ve Valštejnském sále státního zámku Duchcov. Hudební festival Ludvíka van Beethovena pokračuje programem v koncertním sále Teplického domu kultury. Společně se Severočeskou filharmonií dnes vystoupí Münchner Brahms Chor s hudbou Giuseppe Verdiho a to v 19 hodin. Z divadla nabídnu komedii Nejsem cvok s výborným Radkem Holubem v hlavní roli v městském divadle ve Varnsdorfu a Kočku na rozpáleném střeše divadelního souboru Hraničář Rumburg a to v Děčínské městské knihovně. Začátky jsou v 19 hodin a za hodinu ještě přihodíme pozvánku na severočeský koncert Laca Dečiho v Děčíně. Tak poslouchejte i za hodinku. Teď už pokračuje Naděja Urbánková.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Bára Baseková, její hit s názvem Souměrná, za malou chvíli nás čekají Alphaville, stále příjemný čtvrtek 11. června, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a Milan Knotek nám teď představí další slavnou Severočešku a já bych řekl, že je to jedna z nejslavnějších ústeckých sportovkyň.
1: Slavní Severočeši. Historicky nejúspěšnější českou profesionální boxerkou je Fabiana Bitiči, která se narodila v roce 1995 v Ústí nad Labem. Drobná dívka s kosovskými kořeny začínala jako čtyřletá holčička v bojových sportech. Přes karate a kickbox se později dostala ke klasickému boxu. V profesionálním ringu debutovala v roce 2015 v německém Magdeburku a hned vyhrála technickým knockoutem. Svěřenkyně legendy Lukáše Konečného získala o rok později v lehké mužší váze titul juniorské mistryně světa. Světovou šampionkou mezi dospělými se poprvé stala v roce 2018. Titul pak několikrát obhájila. Začalo se jí přezdívat Andělská pěst. Poprvé se v ringu musela před soupeřkou sklonit až ve 23. zápase kariéry. Světový primát jí v roce 2024 sebrala v Berlíně Němka Tina Ruprechtová. Hvězdnou kariéru ukončila Fabiana Bitiči letos v lednu. Absolventka oboru ergoterapie na Ústecké univerzitě pracuje jako event manažerka v inovačním centru Ústeckého kraje. Současně je prezidentkou České unie boxerů profesionálů. Letos v květnu se vdala a přijala příjmení Richter. Svatební hostinu měla v Mekáči, který byl prý v dětství její odměnou za každý vyhraný zápas. A my přejeme v další životní etapě hodně štěstí.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Pojišťovny aktualizovaly povodňové mapy, které slouží jako nástroj pro posuzování rizika záplav. Lidem i firmám v určitých lokalitách to může změnit podmínky pojištění. Některým pojišťovny můžou dokonce smlouvy vypovědět. Co se změnilo v povodňovém mapování a proč? Co s domy, které jsou v důsledku změn prakticky nepojistitelné? Na to se budeme ptát vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenky Slabejové. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková z Kasa v Láhvi, přesně za 9 minut je tady 15. hodina. S vámi Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Obyvatelé Varnsdorfu na Děčínsku debatovali s vedením města a architekty o budoucnosti kinokavárny v centru. Přístavba musela kvůli špatnému technickému stavu k zemi. Zbylá secesní budova v průčelí ale může sloužit dál. Lidem ve městě, kteří si kinokavárnu spojují s mnoha vzpomínkami, není osud stavby lhostejný. Do Červeného kostela jich přišlo víc než 30 a přinášeli svoje návrhy na to, co by si na místě zbouraného bývalého sálu představovali.
1: Podle mýho by městu prospělo, že by se to tam nechalo jako tak, jak to je.
2: Vystoupil na debatě bývalý starosta města Josef Poláček.
1: A zatím ta plocha by se využila jako parkovací místa.
2: Simona Kosová byla zvědavá, jaké návrhy si architektonické studio připravilo.
3: Já bych byla pro, aby to bylo jako místo, kde se lidi mohou scházet.
2: V takzvaném Červeném kostele ve Varnsdorfu se sešlo kolem 30 lidí. Všechny zajímal osud bývalé kinokavárny poté, co město nechalo zbořit její přístavbu, která byla v havarijním stavu.
4: Bohužel dvě nezávislé stavební posouzení vyšla tak, že ta zadní část, ten vlastně bývalý sál, že je v takovém stavu, že je nejlepší ho zbourat.
2: Vysvětloval starosta Jan Šimek z hnutí Náš Varnsdorf.
4: Co já na ten rozruch? No tak samozřejmě já části občanů těch kritiků rozumím, protože já samozřejmě, co by rodák, 55-letý kmet, nostalgik, tak mi to je taky líto.
2: Architekti ze studia Claudy Treehouse vypracovali 6 návrhů toho, co by mohlo ve zbylé budově a kolem ní v budoucnu vzniknout.
5: Co město si potřebuje ujasnit, aby mohlo pokračovat dál, je vlastně odpověď na otázku, co v tomhletom místě má být, co se zde může udržet, co tady může mít třeba i nějaký ekonomický smysl.
2: Vysvětlil příchozím architekt Lukáš Houser. Kromě využití místa po zbourané přístavbě se architekti i vedení města zabývali využitím pozemku kolem kinokavárny, který má podle starosty Šimka zhruba 6000 metrů čtverečních.
4: Jsme to pronajmuli zahrádkářům na zahrádky, což samozřejmě v centru města nedává smysl. My bychom chtěli, aby to sloužilo široké veřejnosti.
2: Takže jsou ohrožené zahrádky.
4: Já jsem tady pro všech 15 000 lidí, ne, řeknu třeba pro 3, pro 4 zahrádkáře, kteří mají zahradu v centru města.
2: Starosta ale přiznává, že město do komunálních voleb letos v říjnu nestihne udělat další velké kroky. Ať už se secesní budovou nebo lukrativní parcelou v centru města, která ji obklopuje. Demolice přístavby, ve které byl sál a zabezpečení secesní části budovy, aby do ní neteklo, vyšly město téměř na 3 miliony korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: dopoledne, starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Benzín v Ústeckém kraji od minulého týdne zlevnil, nafta mírně zdražila. V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začalo mozaikové sečení trávy. Má pomoct zadržet vláhu. U obce Klášter na jižním Plzeňsku vyjel autobus s dětmi mimo vozovku. Nehoda se obešla bez zranění. Převládá většinou oblačnost přeháňkami, místy s bouřkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Ústeckém kraji prodává v průměru za 40 korun a 20 haléřů. Před týdnem byl o 58 haléřů dražší. O 5 haléřů za litr naopak zdražila nafta. Za litr teď řidiči v Ústeckém kraji zaplatí průměrně 38 korun a 7 haléřů. Ceny v regionu jsou nejnižší v celém Česku. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. V každé části Klášterce nad Ohří na Chomutovsku radnice vybere travnatou plochu, na které vynechá jednu pravidelnou seč. Ostatní plochy budou pracovníci technických služeb dál udržovat běžným způsobem. Takzvané mozaikové sečení trávy má podle vedení Klášterce pomoct zadržovat vláhu, aby trávníky lépe čelily suchým a horkým dnům.
2: Podle odborníků vyšší tráva pomáhá půdě lépe zadržovat vlhkost, omezuje přehřívání povrchu a zlepšuje odolnost zeleně vůči suchu. Podporuje také drobné živočichy a nabízí více potravy a úkrytů pro opylovače. Klášterec se do mozaikového sečení trávy pouští poprvé. Pokud se osvědčí, bude v něm podle vedení města v dalších letech pokračovat. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
1: U Kláštera na jižním Plzeňsku vyjel autobus částečně mimo vozovku. Cestovalo v něm 39 dětí a 6 dospělých. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara na místě nejsou žádná vážná zranění. Pro cestující je zajištěna náhradní doprava.
3: Naštěstí se nejednalo o žádnou vážnou dopravní nehodu, autobus pouze sjel částečně z vozovky. Po příjezdu jednotek byl nakloněný autobus koli mimo vozovku, takže jsme ji zajistili a stabilizovali pomocí dvou navijáků. Na místě jsme spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou a policií a podle dosavadních informací žádná hlášená zranění nemáme.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028.
0: Počasí.
1: Převládá většinou oblačnost s četnými přeháňkami, místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/63 u Malhostic poblíž Hrtyně nad Bílinou na Teplicku havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky. Jeďte tam raději opatrně. A pozor si dejte na silnici u Holan na Českolipsku. Po vozovce se tam pohybuje stádo krav.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte stále Český rozhlas Sever, teď už může pokračovat čtvrteční pohodové odpoledne. Necelých 5 kilogramů Semtexu dnes pomohlo s demontáží největšího důlního velkostroje v Česku. Podrobnosti prozradíme už za pár minut v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Navštívíme město Dubí, řeč bude samozřejmě o originálním cibuláku, což jsou ale vlastně rajská jablíčka. No, jak už jsem zmínil, pozveme vás na koncert jazzmana, trumpetisty Laca Dečiho, společně s jeho kapelou Celova New York, na jeho koncert do Děčína, no a přidáme opět i písničky, které nestárnou. Tentokrát nám zpívat a hrát bude Michal Tučný, později třeba Argema, teď už ale pokračují Meraj, když nemůžeš, tak přidej hezké odpoledne.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Michal Tučný, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Koukám, jak celá země vstává 15 hodin skoro. 12 minut pokračuje pohodové odpoledne. V lomu ČSA na Mostecku dnes v 11 hodin odstřelili dvě části největšího velkostroje v Česku, RK5000. Při řízeném odstřelu šel k zemi nejdříve montážní jeřáb a následovalo kolečkové rypadlo. Střelmistři k odstřelu použili necelých 5 kg semtexu. Technici už dříve ze stroje odstranili vykládací výložníky a část protizávaží.
1: A zazněl poslední varovný výstřel. Následuje už jenom odpočítávání výbuchu. Trhavina přeřezala lana držící montážní jeřáb, který postupně sklouzává po kolejové rampě a padá dolů. Jak dlouho trvá připravit takovýhle odstřel?
2: No, udělá se projekt. Projekt se nechá povolit na Báňském úřadě, takže to je řádově 1-2 měsíce.
1: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont.
2: Připravit si nálože, to nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačkama na ty lana.
1: Jakou trhavinu pro výbuch využili, doplňuje střelmistr Mikula.
2: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která nepřestřeluje tlakem, ale přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem roztaví a vlastně jakýkoliv kov, ať je to plát nebo ať je to lano, tak to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
1: Technický ředitel z firmy Seven, Petr Procházka, mi popsal, co se se strojem bude dít dál.
3: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru a ten stroj byl vyvážený. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
1: Jak dlouho bude celá ta demontáž trvat?
3: Tak demontáž bude probíhat zhruba do dubna, května příštího roku.
1: Mluvčí společnosti Seven Eva Maříková mi ještě doplnila, že kdo si velkorypadlo nestihl prohlédnout ještě v lomu, tak jeho 3D model je k vidění v Podkrušnohorském muzeu v Litvínově. Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Po Heleně Vondráčkové tu pro vás v našem hudebním programu na Českém rozhlase Sever mám dvojici Roxette. 15 hodin s 21 minut k tomu pokračuje dnešní odpolední vysílání a i v něm dnes navštívíme další město v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Tentokrát to bude Dubí a pozve nás tam Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Možná i vy máte doma nádobí z porcelánky v Dubí na Teplicku. Písemné doklady z let 1494 až 98 se o Dubí zmiňují jako o horním místě. K rozvoji osady došlo v 16. století a později se stala součástí teplického panství. Přes Dubí a Cínovec vedla formanská cesta do Drážďan. Do Saska tudy obchodníci vozili obilí. Zajímavou připomínkou napoleonských válek je pamětní kámen Franzosenstein s původním německým nápisem, který říká Napoleon I. dne 30.8.1813, zvrat v řadě jeho vítězství. V 19. století, kdy zažívali zlaté časy teplické lázně, bylo Dubí oblíbeným výletním místem lázeňských hostů. Mohli jste tu tehdy potkat na špacíru i velkého německého básníka Johanna Wolfganga Goethe. První továrna na porcelán byla v Dubí založena v roce 1871. Už tenkrát se tam vyrábělo nádobí, dekorativní předměty a obkladačky. Porcelánka v Dubí má licenci na výrobu pravého cibuláku, koupila ji od míšeňské královské manufaktury. A vlastně vůbec nezáleží na tom, že slavné modré cibule na oblíbeném dekoru nejsou ve skutečnosti cibule, ale granátová jablíčka. Každý rok se v Dubí konají tradiční porcelánové trhy.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Jedna z mnoha československých spoluprací Vašopaty Dlhejde Janku, jejich dueta Ztracený ráj. Přesně 16:30 na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni. Teď míříme na sever Čech.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Děčíně dnes zahraje Laco Déči. Fenomenální trumpetista a legenda československého jazzu se po několika letech znovu představí v hudebním klubu La Garage Noir. Pozvánku má teď připravenou náš severočeský stop.

0: Pař Robin Rerich, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Koncert začíná v 8 hodin večer, takže pozvánka je pro toho, kdo to nemá do Děčína daleko. A pro upřesnění, hudební klub je na Podmokelské ulici v kině Sněžník. Trumpetista nepřijede sám, jako obvyklého doprovodí další muzikanti ze skupiny Cellula New York, včetně syna Vajca Dečiho, který hraje na bicí.
0: Na sever Čech se Laco Deči s kapelou ale vrací častěji, je to tak?
1: Ano, třeba v Ústí nad Labem hráli podle Vajca Dečiho naposledy minulý rok. Po několika letech to vystoupení bude přímo v tom hudebním klubu v Děčíně. Už v sobotu pak zamíří kapela s Lacem také do Chomutova, kde se už po čtvrté představí ve venkovním prostoru baru Café 44. Na sever Čech se vrací hudebníci rádi. K tomu patří informace, že současná partnerka Laca Dečiho od roku 2010, manželka Katrin, se narodila v Ústí nad Labem.
0: A informace o samotném Lacovi pro ty, co trumpetistu třeba neznají, můžeš přidat také?
1: Laco Deči je jazzman původně ze Slovenska. Na hudební scéně působí už 50 let, v březnu mu bylo 88 let. Narodil se na jihozápadě Slovenska. Od začátku kariéry je takzvaně enfant terrible. I v jazzu byl jeho styl jiný, než byl směr většiny hudebníků. Nejdřív se ze Slovenska dostal do Prahy. V roce 1985 emigroval do Německa a v roce 1987 zamířil do Spojených států amerických. V New Yorku částečně žije dodnes a hlavně kvůli koncertování se pravidelně do Čech vrací.
0: Pozval nás na večerní koncert od 20 hodin do děčínského klubu La Garage Noir. Kolega Robin Rerich, náš severočeský stopař, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: Kapela Argema v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever za momenty na Turner 15:41 a vrátíme se teď do pořadu. Dáme řeč do dnešního dopoledne, kdy jste si s kolegyní Renátou Filipy povídali o oblečení z druhé ruky a v second handech občas nakupuje i kolegyně Slávka Brádlová.
1: Sekáče uznávám, ostatně mám to ve vzorci chování už z dětských let. Byli jsme 4 sourozenci, takže automaticky po těch starších ti mladší dědili. Nakonec, když jsme dospěli a měli jsme své vlastní děti, tak zase to cirkulovalo po rodině.
2: My máme takový náš bazárek soukromý i tady v Českém rozhlase Sever. Podařilo se ti ulovit třeba někdy nějaký kousek?
1: Jsou tam pěkné věci, ale jak na potvoru, ty kolegyně jsou prostě nějak štíhlejší, no.
2: Je to pravda, vždycky přijde nějaký kousek a řeknu, no tak to jsem nosila naposledy ve 12 letech. Evča Bucharová jednou má tedy snachu ve Švýcarsku a dovezla nádherné značkové kožené polobotky podzimní. Představ si, že už je nosím 4. rokem, jsou pořád jak nové a nemůžu si je vynachválit. A jsou to boty z druhé ruky.
1: No a je to o té kvalitě, protože když koupíš nové tričko a po prvním vyprání se skroutí švy a začne to tak řídnout, tak opravdu podle mě je lepší sáhnout po pěkném, třeba i značkovém triku, občas se to tak najde, v tom sekáči a když se v obchodě nemůžeš rozhodnout, tak ta cena nakonec tě dovede k jedné volbě, když to v tom sekáči můžeš mít všechna tři.
0: Já se přiznám, že jsem si v tom našem rozhlasovém bazáku tady nic nevybral, protože nic po Evče Bucharové mi bohužel není. Zítra si budeme povídat o jahodách. Jak hodnotíte letošní úrodu jahod? Kam na jahody chodíte? Pěstujete vlastní? Co z jahod pak máte nejradši? Už teď můžete psát na naši e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo zavolejte zítra po 9. hodině přímo do studia na známou linku 475 212. Teď už slíbená Tina Turner, The Best, stále pěkné odpoledne.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se nám 16. hodina, posloucháte stále Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti zvolila dnes v Teplicích 4 členy 5členného představenstva. Taky schválila pro představenstvo a dozorčí radu odměny. Další informace má naše reportérka Jana Vitásková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Valná hromada opětovně zvolila Tomáše Indru, dosavadního předsedu představenstva, místopředsedu Davida Votavu a generálního ředitele Bronislava Špičáka. Vladislava Rašku, někdejšího primátora Děčína, nahradil Jan Richter, bývalý hlavní manažer hnutí a předseda ANO v Ústeckém kraji. Akcionáři taky odsouhlasili návrh libereckého primátora Jaroslava Zámečníka z uskupení Starostové pro Liberecký kraj na zvýšení odměn pro členy představenstva a dozorčí rady firmy. Neměnili se od roku 2013. Dosud pobíral šéf představenstva měsíčně 30 tisíc korun, místopředseda 25 tisíc a řadový člen 20 tisíc. Od července bude předseda inkasovat dvojnásobek průměrné mzdy, ta se pohybuje kolem 50 tisíc korun, místopředseda o 70% víc než je průměrná mzda a řadový člen 1,5násobek. Podle Bronislava Špičáka hlasovalo pro ve všech těch zmíněných bodech kolem 90% akcionářů.
0: Jak skončilo hospodaření společnosti za minulý rok?
1: Stejně jako v předchozích letech bylo ziskové, čistý zisk za rok 2025 je ve výši 718 milionů korun. Severočeská vodárenská zásobuje vodou víc než milion obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcie drží 458 obcí a přes 70% akcí má 30 největších měst. Aktiva firmy mají hodnotu téměř 26 miliard korun.
0: Jaké investiční akce Severočeská vodárenská připravuje?
1: Budou to investice za 2,5 miliardy korun. Bronislav Špičák zmínil ty velké akce, třeba čistírna odpadních vod Chlumec, přivaděč Malešov, Polepy, úpravna vody Hradiště, úpravna vody v Rutice, taky odstranění výústí na Ústecku a Děčínsku nebo přivaděč Prackovice. No a společnost zavádí i moderní technologie a procesy, aby vyhověla stále přísnější legislativě. Pětiletý investiční plán na roky 2026 až 2030 je 15 miliard korun. A právě teď je před podpisem úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1,3 miliardy korun. A k tomu úvěru společnost získala taky 340 milionovou dotaci z Evropské komise.
0: Jani, neodrazí se to také na ceně vody?
1: Podle Špičáka se zvýší o inflaci, ale nepočítá s nějakým skokovým zdražováním. Aktuálně to je 150 korun za kubík vody, z toho vodné 83 a stočné 67 korun.
0: Zjistila kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na bezpečnost Děčína dohlíží modernizovaný kamerový systém. Před školou v Litvínově vzniklo pietní místo pro dívku, která zemřela při nehodě. Fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa Jižní Korea. Zítra čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť a teplotu maximálně 18 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Městská policie Děčín dokončila rozsáhlou modernizaci kamerového systému. Město buduje kamerový systém od roku 1997. Teď podle mluvčího radnice Luďka Stínila získalo dotaci z Evropské unie ve výši 14,5 milionů korun, která pokryla veškeré náklady na novou technologii.
2: Nové kamery mají vyšší rozlišení a dokážou generovat důležitá dopravní data z vybraných úseků. Nově dohlížejí třeba na oblasti v okolí Mariánské Louky, Smetanova nábřeží a části Děčína 1. Strážníci mají lepší přehled o dění ve městě a můžou rychleji reagovat na problémové situace. Záznamy využívá taky státní policie. Z Děčína Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Litvínovská střední škola vyvěsila černou vlajku a před školou vzniklo pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. Dívka zemřela v pondělí během cyklistického kurzu na Litoměřicku. Na kole se střetla s protijedoucím osobním autem. Škola pro žáky i učitele zorganizovala psychologickou pomoc. Pro ČTK to dnes řekl ředitel školy Milan Šťovíček. Policie případ vyšetřuje. Liberecká radnice včera prodávala nalezené věci. Majitelé měli 3 roky na jejich vyzvednutí. Některé věci si kupující odnesli za 10 korun a celkově se vybralo skoro 6 000 korun. Věcí k prodeji zde bylo 55. Kromě deštníků, sluchátek nebo kol mohli kupující získat i sekačky. Ročně se v Liberci nalezne zhruba 300 různých věcí, říká Veronika Hiršalová ze správního a živnostenského odboru magistrátu.
3: Zhruba ročně se jedná o 300 nálezů nebo položek, kde každá ta položka může ještě obsahovat další podpoložky. Byla tady protéza dolní končetiny nebo i zubů. Stalo se, že z projíždějícího vozu upadla plechová skříň.
0: Věci, které se neprodaly, radnice věnuje na charitu nebo ekologicky zlikviduje. Aukce se koná pravidelně jednou za rok a výtěžek putuje na dobročinné účely podle rozhodnutí radních. Sport. Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu v Guadalajaře. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme většinou zataženo a postupně se slabým občasným deštěm. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Drážďanská. Srazila se tam 2 osobní auta a na dálnici D8 zhruba na 42. kilometru u Vrbičan stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, vítám.
4: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
1: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvejku, že ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to
0: no. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože? No,
0: že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. Aquabelly jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
1: Krásná vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli no, volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to, jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr. A co, ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka Humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte, a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Kuchačka Růžena z Lichnovska, mějte se krásně.
4: Nacelenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme pěkně, si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, s panem Kajzerem, to je nezapomenutá.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, Součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No... Inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v uvozovkách.
2: No, postala, je, no, tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom Rave.
0: Mm-hmm. No, takže nezapomenu to na role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky

0: prstů své tchýně.
1: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
0: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
2: Koliko, když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
3: No to snad ne, kolego.
2: Jo, jo.
3: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
0: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc tak to vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Pane Lábu, si vzpomenete na první roli na divadle?
6: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
5: Už?
6: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam, že já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. To je můj text.
5: První role se nezapomíná,
6: ne,
5: jak
6: ne,
5: ta kůka.
6: Nezapomíná.
5: Dobře, pardon. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Vítáme SMS. Telefonáty máme na 731 800 900.
7: Telegram s adresou Svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte díky. Se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju
5: moc. A vybírám Bčko.
1: Mějte dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosím pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel z Ivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou jela, říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano, ano,
1: nebo si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak no dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijde pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohá, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavu a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vyleze taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pá, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni no. Víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve čtyřech divadlech, v Ypsilonce v sedmi hrách, v Kalichu ve dvou hrách, ve Viole v jedné, budu hrát ve druhé na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zandansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal
3: obrázky. Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný.
3: No jako to byl zloduch. No. No představte, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijdu do polepšovny ty děti. No,
1: možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou, no, žabodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky
2: to,
1: vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana, no.
1: Skupu ne, nebo dobrý, Krampola?
4: Krampola.
1: Tak, dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába v mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
4: Vyjde.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Jo, já chápu. Ano. Jo, pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z mého rezumé. Ano. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, jo. Zdravím Pavle a Juru, zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampou.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: No, trošku mírně, ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, jak byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn. Trojhlavý kejs hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkalo.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledku. V Ústeckých Neštěmicích zasahují profesionální i dobrovolní hasiči u požáru zahradní chatky. U scholy Humanitas v Litvínově na Mostecku vzniklo pietní místo za tragicky zesnulou spolužačku. Zítra čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť a teplotu maximálně 18 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré odpoledne. Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů a ne zájmy premiéra.
2: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
0: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. V Mlýnské ulici v Neštěmicích v Ústí nad Labem hoří zahradní chatka. Podle krajského mluvčího hasičů Milana Rudolfa na místě zasahují dvě profesionální hasičské jednotky a dva dobrovolné hasičské sbory z Mojžíře a Povrlů. Hasiči dostali informace o požáru přibližně v 16 hodin a 20 minut. Bližší informace k požáru proto zatím podle mluvčího Rudolfa nemají. Schola Humanitas v Litvínově na Mostecku vyvěsila černou vlajku a před školou vzniklo pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. Dívka zemřela v pondělí na Litoměřicku, kde se na kole střetla s protijedoucím osobním autem. Škola podle ředitele Milana Šťovíčka zorganizovala psychologickou pomoc pro žáky i učitele. Tragédie se stala při cyklistickém kurzu. Policie případ vyšetřuje, čeká na odborné posudky.
3: Tragická událost se stala během prvního dne školního kurzu. Po neštěstí ředitel rozhodl o jeho ukončení. Osobní auto se s cyklistkou čelně srazilo v pondělí odpoledne na silnici třetí třídy mezi obcemi Lukov a Milešov. Dívka podle policie následkům zranění podlehla i přes okamžitě poskytnutou první pomoc. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Některé stromy v zahradě mateřské školy ve Vejprtech na Chomutovsku jsou ve špatném zdravotním stavu. Ukázala to kontrola dendrologů. Jde o stromy a keře se suchými, poškozenými nebo odumírajícími částmi. Podle odborníků mohou představovat bezpečnostní riziko pro děti i veřejnost. Radnice proto nechá vybrané stromy prořezat nebo pokácet. Podle vedení města pak zahradníci zasadí nové stromy.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme většinou zataženo a postupně se slabým občasným deštěm. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně v ulici Jezdecká došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Na silnici číslo 528 v Ústí nad Labem na kruhovém objezdu v ulici Petrovická došlo k nehodě dvou osobních aut. A na silnici číslo 15 u Třebíblic na Litoměřicku narazilo osobní auto do autobusové zastávky. Na místě zasahují záchranné složky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Posloucháte stále odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme tady čtvrtek 11. června. Na hodinách teď 5 hodin, k tomu 4 minuty a v našem programu to znamená jediné, začíná pravidelný Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Začal nám dnešní den v kraji na Českém rozhlase Sever. Teď souhrn informací ze severu Čech pro nás má Petra Firstová.
2: V lomu ČSA na Mostecku dnes pokračuje likvidace největšího důlního velkostroje v České republice. Střelmistr pomocí 4,5 kg trhavin přestřelil lana montážního jeřábu a lana, která držela část kolosu. Zazněly dvě mohutné rány a byl vidět oheň a kouř.
3: Jako první se k zemi zřítil montážní jeřáb, následoval korečkový vodič rypadla. Samotné odstřely trvaly jen několik sekund a obešly se bez komplikací.
2: Více informací o odstřelu důlního rypadla uslyšíte v našem vysílání v 17 hodin a přibližně 15 minut. Dnešní valná hromada Severočeské vodárenské společnosti v Teplicích zvýšila odměny pro představenstvo a dozorčí radu. Dosud pobíral šéf představenstva měsíčně 30 tisíc korun, místopředseda 25 tisíc a řadový člen 20 tisíc. Od července se částky zvýší. Třeba předseda bude inkasovat dvojnásobek průměrné mzdy, která se pohybuje kolem 50 tisíc korun. Dneškem končí možnost pro připomínky k vlivu těžby a zpracování lithia na Cínovci na životní prostředí. Ústecký kraj dokument EIA připomínkovat nebude. Některé okolní obce i obyvatelé připomínky posílají. Se zahájením projektu těžaři počítají v roce 2030.
4: Proces EIA posoudí možné vlivy projektu na okolí a navrhne případná řešení, jak je minimalizovat.
5: Upřesňuje Jaroslav Werner, mluvčí skupiny ČES, kam patří i Geomet, který těžbu připravuje.
2: Městská policie Děčín dokončila rozsáhlou modernizaci kamerového systému. Město buduje kamerový systém od roku 1997. Teď podle mluvčího radnice Luďka Stínila získalo dotaci z Evropské unie ve výši 14,5 milionu korun, která pokryla veškeré náklady na novou technologii. Nové kamery mají vyšší rozlišení a dokážou generovat důležitá dopravní data z vybraných úseků. Městské muzeum v Duchcově na Teplicku otevírá expozici figurálního a ozdobného porcelánu. Představuje výrobky nedávno uzavřené duchcovské porcelánky se 150-letou tradicí. Porcelánová expozice v Duchcově má během letní sezóny otevřeno každý den.
1: Souhrn aktuálních informací v pořadu Den v kraji pro nás měla Petra Firstová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 15 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Severa, dnešní pořad Den v kraji. V lomu ČSA na Mostecku dnes v 11 hodin odstřelili dvě části největšího velkostroje v Česku RK5000. Při řízeném odstřelu šel k zemi nejdříve montážní jeřáb a následovalo kolečkové rypadlo. Střelmistři k odstřelu použili necelých 5 kg Semtexu. Technici už dříve ze stroje odstranili vykládací výložník a části protizávaží.
1: A zazněl poslední varovný výstřel. Následuje už jenom odpočítávání výbuchu. Trhavina přeřezala lana držící montážní jeřáb, který postupně sklouzává po kolejové rampě a padá dolů. Jak dlouho trvá připravit takovýhle odstřel?
2: No, udělá se projekt. Projekt se nechá povolit na Báňském úřadě, takže to je řádově 1-2 měsíce.
1: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont.
2: Připravit si nálože, to nám trvá tak 2 hodiny si to nařezat a připravit bleskovice. No a pak jsme to začali v 9 hodin a v 10 hodin jsme to tam měli namotaný izolačkama na ty lana.
1: Jakou trhavinu pro výbuch využili, doplňuje střelmistr Mikula.
2: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která nepřestřeluje tlakem, ale přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov, ať je to plát nebo ať je to lano, tak to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
1: Technický ředitel z firmy Seven, Petr Procházka, mi popsal, co se strojem bude dít dál.
3: Postupně se bude rozebírat ze zadní a přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru a ten stroj byl vyvážený. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
1: Jak dlouho bude celá ta demontáž trvat?
3: Tak demontáž bude probíhat zhruba do dubna, května příštího roku.
1: Mluvčí společnosti Seven Eva Maříková mi ještě doplnila, že kdo si velkorypadlo nestihl prohlédnout ještě v lomu, tak jeho 3D model je k vidění v Podkrušnohorském muzeu v Litvínově. Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucijich, slavné šrouby do hlavy, 17 hodin skoro 24 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní den v kraji.
1: Počasí.
0: A mluvit teď budeme o počasí, a to s meteoroložkou Janou Ehrtovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak teď už jsem tam občas sluníčko, ale jinak to byl takový velmi deštivý den, takže jak to teď na severu Čech aktuálně vypadá?
2: Tak teď opravdu už se nám oblačnost protrhává a srážky nás opouštějí severovýchodně dále, ale ještě nějaké přehánky na německé straně jsou, takže někde na Kadaňsku, Chomutovsku je možnost, že se ještě nějaká přehánka v těch nejbližších desítkách minut dostaví. Každopádně už by to opravdu mělo více méně slábnout a postupně už tedy bez srážek a ta noc se nám aspoň na chviličku bude projasňovat.
0: Co teploty?
2: Teploty ráno nám budou klesat na 9 až 6 stupňů Celsia a budou se nám taky vytvářet mlhy, jelikož celý den opravdu plošně pršelo a tím, že nám zeslábne vítr, ty podmínky pro vytváření mlh budou docela přívětivé, takže ráno s mlhami, ale každopádně zase od západu ráno začne oblačnost opět přibývat.
0: Takže jak to zítra bude vypadat s počasím?
2: Takže i když noc bude víceméně jasná, tak během toho zítřejšího rána už opět počítáme, že v Ústeckém kraji bude zataženo s tím, že se během těch ranních a dopoledních hodin přidá slabý déšť a ten déšť by měl trvat, no, na některých místech by mohl trvat i nějakou delší dobu, takže zítra spíše počítat se zataženou oblohou, deštivo a během těch odpoledních a večerních hodin opět s přeháňkami a ve večerních hodinách budou ty přeháňky opět četnějšího charakteru.
0: A zítřejší teploty?
2: Zítřejší teploty očekáváme od 14 do 17 stupňů Celsia.
0: Já moc děkuji a někdy příště opět naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Lidos Family, 17:30, k tomu 2 minuty posloucháte Český rozhlas a Severa, pokračuje dnešní Den v kraji. Pojišťovny aktualizovaly povodňové mapy, které slouží jako nástroj pro posuzování rizika záplav. Lidem i firmám v určitých lokalitách to může změnit podmínky pojištění. Některým pojišťovny můžou dokonce smlouvy vypovědět. Co se změnilo v povodňovém mapování a proč? Co s domy, které jsou v důsledku změn prakticky nepojistitelné? Na to se teď Lenka Šobová bude ptát vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenky Slabejové. Začíná pořad O čem se mluví.
1: O čem se mluví?
2: Mít dům nebo chalupu u vody je terno kulisa k nezaplacení. Někdy doslova a do písmene. Voda je živel, který dokáže těšit, ale také ničit, a právě kvůli ničivé síle vody je dobré mít nemovitost pojištěnou. Jestli to jde vždycky a proč a jak pojišťovny měnily povodňové mapy a co mají dělat lidé, jejichž dům je v důsledku toho nepojistitelný, o tom dnes v pořadu O čem se mluví s Lenkou Slabejovou z České asociace pojišťoven.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?
2: Ve vysílání Českého rozhlasu Sever jsme přinesli příběh muže, který si na hypotéku koupil dům v Křešicích na Litoměřicku. Kvůli hypotéce ho musí mít pojištěný i proti škodám způsobeným vodou. Letos po 7 letech od uzavření pojistky mu ale pojišťovna smlouvu vypověděla. Teď má problém s hypoteční bankou. A v takové situaci není sám. Hostem pořadu O čem se mluví k tomuto tématu je dnes vedoucí sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenka Slabejová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: S politováním vám sdělujeme, že v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami jsme nuceni vypovědět výše uvedenou smlouvu. To je sdělení, které nechcete slyšet. Proč pojišťovny vypovídají smlouvy s nemovitostmi, respektive s majiteli nemovitostí u vody?
3: Ono se takhle nedá říct jednoznačně, že tím důvodem je právě jenom ta voda. Pojišťovny v rámci pojistných podmínek, stejně jako ten klient, mají právo pojistnou smlouvu vypovědět určitou dobu před výročím té pojistné smlouvy. Ty povodňové mapy ještě aktualizované nejsou, na aktualizaci se neustále pracuje a podle všech informací, které máme teď k dispozici, by ty data měly být předána pojišťovnám od dodavatele v létě, respektive část na podzim tohoto roku.
2: To znamená, že bude ještě hůř z pohledu majitele nemovitosti u nějaké vody?
3: Nelze jednoznačně jakoby odvozovat, že ta výpověď přišla z důvodu právě těch povodňových map. Mm-hmm. Každá pojišťovna v určitých časových intervalech dělá takzvanou revizi pojistného kmene a s tím kmenem pracuje.
2: Jasně.
3: Takže nelze to jednoznačně jakoby takhle říct, že kvůli tomu, že mám něco u vody, tak mi to pojišťovna vypoví. Ne. Může dojít k tomu, že v případě, že v ty povodňové mapy aktualizované nějakým způsobem zhorší situaci konkrétního adresního místa, tak ta pojišťovna se pak snaží individuálně komunikovat s tím daným klientem a buď mu navrhne nové pojistné podmínky, nebo hledá nějaké jiné řešení. Nicméně to znamená, že pokud teda to dojde až k tomu ukončení toho smluvního vztahu, naštěstí tady nemáme jenom jednu pojišťovnu, těch komerčních pojišťoven tady máme dokonce v desítkách, takže klient má samozřejmě možnost poptat ohledně toho pojistného krytí jinou pojišťovnu.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: V pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever si povídám s Lenkou Slabejovou z České asociace pojišťoven. Mluvíme o změnách povodňového mapování, jehož výsledky tedy budou do praxe uvedeny až v následujících měsících. Přesto už někteří majitelé domů v blízkosti vodních toků a vodních ploch dostali výpověď ze své smlouvy. Znamená to, že mohou být některé nemovitosti právě v důsledku těch dat shrnutých v povodňových mapách nepojistitelné?
3: Zhoršení povodňové zóny neznamená automaticky nepojistitelnost. Vlastně ty povodňové mapy a povodňové zóny jsou nástrojem. Jsou nástrojem na vyhodnocení rizika a vlastně každá z těch pojišťoven, kromě tohoto nástroje, ještě používá i vlastní obchodní politiku a obchodní strategii. To znamená, že vlastně může se rozhodnout danou nemovitost pojistit z jakéhokoliv důvodu, který právě souvisí s tou její obchodní strategií. Vždycky to posuzuje individuálně podle konkrétního klienta a konkrétního adresního bodu. Takže opravdu nelze jednoznačně říct, že někdo bude nepojistitelný, takzvaně na první dobrou. Spíš bychom tady apelovali na klienty, aby v případě, že neuspějí u jednoho pojistitele, tak skutečně oslovili buď jinou pojišťovnu, anebo oslovili svého pojišťovacího či finančního poradce a za jeho pomoci vlastně takovou pojišťovnu hledali. Protože jsem taky bývala pojišťovací makléř v minulosti, tak vím, že kolikrát je to o tom opravdu dát si trochu té práce a kolikrát člověk potom najde i pojistné krytí, které bylo třeba lepší než to původní.
2: Mm-hmm. Neznamená to tedy automaticky, že musím počítat s tím, že nová pojistka od jiné pojišťovny bude drahá, protože je to nemovitost, kterou mi nikdo jiný pojistit nechce?
3: Tím, že ty pojišťovny opravdu jsou zaměřené v rámci své obchodní strategie každá trošičku jiným způsobem, tak by k téhle situaci nemělo dojít. Na druhé straně otázka toho, jak vysoké bude to pojistné, nesouvisí jenom s tou pojišťovnou, ale i s tím samotným klientem. Protože lze kolikrát pracovat s takovými veličinami jako výše spoluúčasti, nebo případně v případě, že někde opravdu dojde k tomu, že jsme v povodňové zóně, kde se výše rizika povodně určuje, výše pojistného plnění určuje na limit pojistného plnění, tak potom pracovat s tím limitem a se spoluúčastí.
2: Tvrdíte tedy, že pokud někdo pojistku opravdu potřebuje právě kvůli hypotéce, kterou si na onu nemovitost vzal, tak vždycky najde a ne jenom jednu pojišťovnu, která bude ochotná mu dům pojistit možná za různých podmínek, ale že bude mít z čeho vybírat.
3: Ano, pokud bude ochoten s danou pojišťovnou jednat o těch podmínkách, tak si myslím, že by měl najít to řešení, které nakonec bude i pro něj vlastně řešením, jak být pojištěn.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: S Lenkou Slabějovou z České asociace pojišťoven si dnes na Českém rozhlase Sever v pořadu O čem se mluví povídáme o pojištění nemovitostí, hlavně v souvislosti s tím, že co nevidět, vejdou ve známost nové mapy, které definují rizikovost nemovitostí v blízkosti vodních ploch a toků. Může do takových map už dnes nebo v budoucnosti nahlédnout každý? Ve chvíli, kdy ještě nemám dům, rozhoduji si, jestli ho koupit, jestli si vzít hypotéku, jestli do toho investovat. Mohu se podívat, abych věděl, do čeho jdu?
3: Ano, je to možné už dnes, dokonce je to možné historicky už poměrně dlouhou dobu. Jednou z těch variant, jak se k těm povodňovým mapám dostat a ověřit si ten můj vlastní, jak my říkáme, adresní bod, nebo tu moji vlastní nemovitost, je přes stránky ČAPu, kde kliknete na volbu povodňové mapy, se potom prokliknete na stránky dodavatele, který poskytuje službu vlastně náhledu do těch povodňových map pro fyzické osoby, to znamená pro nás, pro občany. V případě, že tu nemovitost už třeba mám a dejme tomu, už jsem začal řešit nějaké její pojištění, tak doporučuji obrátit se přímo na tu pojišťovnu, se kterou už jednám, aby mi tuto informaci vlastně sdělila a pojišťovna by mi tu informaci měla poskytnout.
2: Je tahle služba zdarma? To zjištění mě nebude nic stát?
3: Ta služba přes pojišťovnu zdarma je. Služba přes dodavatele, tam se platí drobný poplatek pro představu. Myslím, že je to zhruba jako když nahlížíte do katastru.
2: Když jsem už majitelem nemovitosti, u které nějaké takové riziko hrozí a ty nové povodňové mapy moji situaci zhorší, mám já někde odvolání, mohu já někde protestovat, anebo se s tím prostě musím smířit a tu situaci řešit?
3: V případě, že mám já jako občan pocit, že tam došlo třeba k nějakému nekontrolování všech okolností, tak lze právě buď přes toho dodavatele, pokud získávám tu informaci od toho dodavatele, který provozuje službu náhledu do map, se vlastně skontaktovat s tím dodavatelem a předat mu písemně podklady, proč vlastně by mělo dojít k přehodnocení té povodňové zóny. To samé lze vlastně i přes pojišťovnu. Nicméně tady bych ještě chtěla poukázat na jednu věc. Ty aktuální povodňové mapy pracují samozřejmě s těmi nejnovějšími informacemi, ale jsou to data. To znamená, jsou to sesbíraná data, která souvisí vlastně od reliefu krajiny, data o rozlivech, o vlivech mostu a mnoha dalších informací z meteorologie, klimatologie a obecně mapování terénu jako takové. Pokud by tam došlo k nějakému takzvanému nedotahu, tak samozřejmě já jako občan můžu na to upozornit, ale měl bych taky si být vědom toho, že musím doložit, proč mám za to, že je to tak. Měli jsme situaci, kdy v vesnici tři domy byly v horší povodňové zóně, ty tři vlastníci se domluvili a sami z vlastních investic si postavili povodňový val a samozřejmě toto potom řešili přes pojišťovnu, která přehodnotila to původní zařazení a vlastně u všech třech nemovitostí vlastně potom měli trochu jiné, mnohem lepší podmínky toho pojištění. Takže i vlastně vlastní iniciativa v tomto směru je možná a pokud by kdokoliv měl zájem realizovat takovéhle opatření vlastní investicí, tak když skontaktuje pojišťovnu, tak ta je připravená mu vlastně poradit, jakým způsobem v tomto postupovat.
2: Říká Lenka Slabějová, která byla dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Moc děkujeme za informace a naslyšenou.
3: Děkuji vám, nashledanou, krásný den.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever, O čem se mluví.

0: Přesně za 9 minut je tady 18. hodina. Pokračuje dnešní Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Děčíně dnes zahraje Laco Deči, fenomenální trumpetista a legenda československého jazzu se po několika letech znovu představí v hudebním klubu La Garage Noir. Pozvánku má teď připravenou náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Koncert začíná v 8 hodin večer, takže pozvánka je pro toho, kdo to nemá do Děčína daleko. A pro upřesnění, hudební klub je na Podmokelské ulici v kině Sněžník. Trumpetista nepřijede sám, jako obvyklého doprovodí další muzikanti ze skupiny Cellula New York, včetně syna Vajca Dečiho, který hraje na bicí.
0: Na sever Čech se Laco Deči s kapelou ale vrací častěji, je to tak?
2: Ano, třeba v Ústí nad Labem hráli podle Vajca Dečiho naposledy minulý rok. Po několika letech to vystoupení bude přímo v tom hudebním klubu v Děčíně. Už v sobotu pak zamíří kapela s Lacem také do Chomutova, kde se už po čtvrté představí ve venkovním prostoru baru Café 44. Na sever Čech se vrací hudebníci rádi. K tomu patří informace, že současná partnerka Laca Dečiho od roku 2010 manželka Katrin se narodila v Ústí nad Labem.
0: A informace o samotném Lacovi pro ty, co trumpetistu třeba neznají, můžeš přidat také?
2: Laco Deči je jazzman původně ze Slovenska. Na hudební scéně působí už 50 let, v březnu mu bylo 88 let. Narodil se na jihozápadě Slovenska. Od začátku kariéry je takzvaně enfant terrible. I v jazzu byl jeho styl jiný, než byl směr většiny hudebníků. Nejdřív se ze Slovenska dostal do Prahy. V roce 1985 emigroval do Německa a v roce 1987 zamířil do Spojených států amerických. V New Yorku částečně žije dodnes a hlavně kvůli koncertování se pravidelně do Čech vrací.
0: Pozval nás na večerní koncert od 20 hodin do děčínského klubu La Garage Noir. Kolega Robin Rerich, náš severočeský stopař, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Varnsdorf zboural přístavbu kinokavárny. Teď město plánuje, co udělá se zbytkem secesní budovy. Nejvyšší povolená cena benzínu v pátek po týdnech stoupne. Nafta naopak zlevní. Zítra čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť a teplotu maximálně 18 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. V lomu ČSA na Mostecku dnes v 11 hodin odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Nařízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Varnsdorf na Děčínsku nechal zbourat přístavbu kinokavárny v centru města. Na místě teď zbyla jen secesní část budovy. Město plánuje, co s ní bude dál. Ve středu večer o tom zástupci vedení a architekti debatovali s obyvateli v Červeném kostele. Demolice vyšla na necelé 3 miliony korun a její součástí byla i stabilizace zbylé budovy, říká místostarosta Jiří Sucharda z ODS.
7: Bylo to součástí toho výběrového řízení, které se vztahovalo k té demolici. Byla to taky firma, která prováděla tu demolici. Součástí té demolice byly zajišťovací práce, to znamená zazdít všechny výplně, které se tam otevřely vlastně v souvislosti s tou obouráním toho zálu.
3: V pondělí 8. června v den svých 95. narozenin zemřel první senátor za Ústecko, sociální demokrat a někdejší starosta Trmic Otto Neubauer. Oznámila to kancelář senátu. Neubauer byl také zastupitelem Ústeckého kraje. Cenový strop pro benzín zítra po týdnech poprvé znovu stoupne. Informovalo o tom ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat maximálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než dnes. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesne oproti dnešku o desetník. Litr bude stát nejvíc 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat zatím do konce června. Sport. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
3: Zítra očekáváme většinou zataženo a postupně se slabým občasným deštěm. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Děčíně buďte opatrní, v ulici Jezdecká, došlo tam ke srážce osobního auta s autobusem. A v Ústí nad Labem se střetla dvě osobní auta na silnici číslo 528 v ulici Petrovická. Je to na kruhovém objezdu.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Houston. Tolí pro dobrou náladu Pavel Bobek s písničkou, která nestárne, Houston. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď už také večerní písničky na přání. A tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. A hned si také zopakujeme kontakty sem do studia. Tak telefon, ten má číslo 475 212 212, SMSky, ty můžete posílat na 90 011 04 ve tvaru. První slovo zahrajte, Mezera a potom text vašeho zkazu. A nebo si napsat můžete na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a než tady bude první telefonáty, mám tady teď také nachystaný první e-mail. Hned to přečtu. Včera oslavila své 86. narozeniny paní Věra Škodová z Děčína. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví přeje dcera Jitka s rodinou a syn Petr s rodinou. Ke gratulaci se také připojuje Anička Sise a velkou pusu posílají pravnoučata Emička a Martínek. No a všichni dohromady vybrali tuhle písničku. Je od Babiho Daňka.

0: Volí tedy Babi Daněk a písnička Montgomery nebo Jižní eskadrona, jak chcete. No ale teď už tady mám také nachystaný ten první telefonát po 18. hodině do písniček na přání a po nějaké době ve vysílání vítám paní Jarmilu z Prahy Nuslí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Zdravím, vítám. A vy jste říkala, že byste ráda, že aby jsme se s tou další písničkou vypravili do Itálie. Já jsem pro. Tak co pěkného jste po mně chtěla, komu to zahrajeme?
1: Tak chtěla jsem Andrea Bocelliho.
0: Ano.
1: A písničku Conte Partiro.
0: Jo, ta je moc hezká. Tak už jsme si ji také dlouho nezahráli. Komu ji pustíme? Pro koho bude?
1: Pustíme ji pro Karla a Milenku na Prahu Jižní město,
0: ano.
1: Protože ty jsem dlouho už neslyšela. A potom to pošlu Martě z Barandova, ta taky, tu jsem taky dlouho neslyšela, ta taky nějak nevolá. A potom to pošlu slečně Dominice a její mamince do Ústí nad Labem.
0: Dobře.
1: A jinak pro všechny posluchače, kteří poslouchají rozhlas Sever a pro všechny, kterým nikdo nedechá zahrát.
0: Dobře.
1: A písnička je i pro vás, Merečku.
0: A také samozřejmě pro vás, tak já teď italsky popřeju hezký večer, buona serata. A tady je Andrea Bocelli a Conte Partiro. Tak zase někdy zavolejte a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Andrea Bocelli a Conte Partiro jsou tady písničky na přání a pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátu a ve vysílání vítám posluchačku Šárku z Liberce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Takže písnička, kterou jsme připravili,
0: ano,
1: bude pro vás.
0: Děkuju.
1: Pro všechny lidičky a jmenovitě by to bylo pro Haničku Básničku z Bíliny, Marušku do Děčína a Álu a Petra z toho Čese.
0: Dobře.
1: A prostě všem ostatním, i kterým nikdo nemá zahrát, přeju hezký večer.
0: Vám také, samozřejmě. Rád jsem vás po nějaké době slyšel. Tak za chviličku ta písnička, jak jsme se domluvili, bude tady Bára Basíková a Souměrná. Ať i vám se hezky poslouchá a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik tedy Bára Basiková a písnička Souvěrná, tolik dalších z písniček na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. A během toho, co nám tady písnička takhle pěkně hrála, tak se nám dotelefonoval někdo další. Na telefonu se právě teď dočkal posluchač Jirka ze Starých Křečan. Zdravím, dobrý večer.
1: Já zdravím taky, Miro, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak co jsme tam spolu nachystali a koho potěšíme?
1: Já bych dal písničku Kdybych já byl kovářem.
0: Od Petra Spáleného jsem ji tady našel, on ji zpívá samozřejmě. A komu ji pustíme?

0: Další písnička, která určitě potěšila, tak to byla písnička od Petra Spáleného, Kdybych já byl kovářem. Před chvíličkou jsme tady na telefonu měli posluchače Jirku ze Starých Křečan. I ten další posluchač je Jirka, ale tentokrát je to posluchač Jirka z Jablonce nad Nisou. I vám přeji dobrý večer.
1: Dobrý podvečer vám přeju.
0: Děkuju moc.
1: Na mě tady svítí sluníčko, je mi děsný vedro.
0: Až takhle, dobře.
1: Takže ten večer, nevím, jestli už je ten večer.
0: Ano. Podle hodin ano, ale u vás teď, vám
1: no
0: je asi
1: ten Jablonec
0: jako
1: je něco jiného, to je jasný.
0: No, je pravda. Tak písnička hezká, nachystaná, jakáže a komu zahrajeme, povídejte.
1: No, mělo by to být od Karla Černocha, Sen kaubojů.
0: A bude, je to nachystané, nebojte. A komu?
1: Přál bych si to poslat Dášence, Terunce a Laurince do Prahy.
0: Dobře. A já to pošlu i vám do Jablonce.
1: A komu se to bude líbit ještě taky.
0: Určitě, známá to písnička. Tak si ji pojďme užít a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
3: Každý

0: Karel Černoch a Sen koubojů, s vámi je Český rozhlas Sever, stále jsou tady písničky na přání a já už tady mám nachystaný další z telefonátů. Od Měděnce nám volá posluchač Mirek, kterého zdraví Mirek od mikrofonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj. Já bych chtěl tuhle písničku poslat všem, kterým se bude prostě líbit. No.
0: Dobře, my jsme se domluvili.
1: Jen
0: že
1: tak
0: jsme...
1: prostě pro radost. No.
0: Jo. My jsme se domluvili, že už jsme tady dlouho nehráli nic od skupiny Vanastovy věci a to je škoda. Tak jsme vybrali jejich velký hit Otevřená zlomenina srdečního svalu. Tak ať se hezky poslouchá i tam u vás, Mirku, a naslyšenou zase někdy, ať to vyjde.
1: Taky. Ahoj.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který

0: písnička, která nestárne, tak to byl Václav Neckář a písnička s názvem Massachusetts. Stále hrajeme dle vašeho přání, také tady mám už nachystaný další z vašich telefonátů a ve vysílání vítám paní Hanku od Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude v podání Josefa Opelta a Ivany Brožové Lásko moje nejkrásnější. A budeme ji s manželem posílat přátelům do Ústí, paní Jarmile Donuslí, paní Janě do Kojetic, vaší mamince, děkuji. Paní Ině do Děčína, všem posluchačům a vám, pane Míro, děkuji za příjemné hezké moderování tohoto pořadu.
0: Já děkuji za pochvalu a písnička bude samozřejmě i pro vás, i pro vašeho pána, že ho takhle zdravím i z našeho vysílání. Tak tady je skladba Lásko moje nejkrásnější a já přeji k tomu poslechu i hezký večer a naslyšenou.
1: Děkuji vám.

0: Poslouchali tedy L Band, Lásku můj nejkrásnější, a pojďme pokračovat dál. Já už tady mám nachystaný telefonát. Další Jirka nám volá, tentokrát je od Chomutova. Ve vysílání tedy vítám Jirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím, dobrý večer. Zavolám v tuhle chvíli, jak to tady posloucháme. Tak písnička od skupiny Crossband, jakouže jsme tady spolu nachystali.
1: Samozřejmosti.
0: Dobře.
1: A bude to pro moji manželku Šárku. A přeju jí, aby se mi brzo uzdravila.
0: Také přejeme brzké uzdravení. No a Jirkovi přeji, ať dobře dojede, jo? Kam zrovna směřujete s autem. No a teď jdeme hrát a až se hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tohle tedy skupina Crossband a písnička Samozřejmosti. Pojďme se opět podívat na telefonní linku, kde už čeká posluchačka Dominika z Ústí nad Labem. Dominiko, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Já děkuju za sebe i za ně.
1: Tak. Nechat zahrát písničku Lunatic, ať je hudba tvůj lék.
0: Ano.
1: A bylo by to pro paní Jarmilku z Nuslí a že moc děkujeme s mámkou za zahrání písničky.
0: Líbila se, to je pro, dobře.
1: Ano, líbila. A pro paní Martu z Barandova, že jsem ji dlouho neslyšela. A pro paní Květu z Vysokých.
0: Dobře.
1: A pro paní Marcelku z Naštěmi.
0: Také na ní nemůžeme zapomenout, to je pravda, také ji zdravím. Tak hlavně pro Dominiku, jestli můžu, chlapecká skupina z Litvínova, skupina Lunatic a ať je hudba tvůj lék, tak ať je hudba i vaším lékem a naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou. Ať je.

0: Tolik tedy skupina Lunatic a písnička Ať je hudba tvůj lék. A pomalu se blíží 19 hodin, jak se tady dívám, tak za chviličku nás čekají další aktuální zprávy. A potom budeme pokračovat ve vysílání Českého rozhlasu Sever dalšími pořady. Přeji vám tedy i dál hezký večer a už zítra se těším u dalších večerních písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: 4 hasičské jednotky zasahovaly u požáru 3 zahradních chatek v Ústí nad Labem. Tchajvanská firma chce v Ústeckém kraji postavit závod asi za 900 milionů korun. Valná hromada severočeské vodárenské zvýšila odměny představenstvu. Zítra čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť a teplotu maximálně 18 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Dvě profesionální a dvě dobrovolné hasičské jednotky zasahovaly u požáru 3 zahradních chatek v Neštěmicích v Ústí nad Labem. Po jejich příjezdu na místo hořela jedna chatka v plném rozsahu, další dvě byly částečně ohořelé. K hašení hasiči použili 2 vodní proudy. Během požáru se nikdo nezranil, příčinou byla manipulace s otevřeným ohněm. Na Facebooku o tom informoval hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Tchajvanská firma chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod asi za 900 milionů korun. Má se zabývat čištěním a povrchovou úpravou součástek používaných při výrobě polovodičů. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. ČTK o tom informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Projekt může přinést až 100 nových pracovních míst. Dnešní valná hromada severočeské vodárenské společnosti v Teplicích zvýšila odměny pro představenstvo a dozorčí radu. Dosud pobíral šéf představenstva měsíčně 30 tisíc korun, místopředseda 25 tisíc a řadový člen 20 tisíc. Od července se částky zvýší. Třeba předseda bude inkasovat dvojnásobek průměrné mzdy, která se pohybuje kolem 50 tisíc korun. Pokračuje předseda představenstva Tomáš Indra.
2: Odměny byly stejné od roku 2013, nepodléhaly žádné valorizaci z hlediska třeba inflace. Diskuze vznikla na letošních jarních aktivech, kdy jsme byli dotázáni akcionáři. Jeden z akcionářů, kvalifikovaný akcionář, podal ten návrh. Sport.
1: Česká reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Národní tým čeká Jižní Korea. Hrát se bude na mexickém stadionu v Guadalajaře. Začátek šampionátu vyhlíží záložník Lukáš Provod.
3: Tak samozřejmě jsme se na to těšili strašně dlouho a tím, jak se to blíží, tak v nás stoupá, nemyslím si nervozita, ale takový natěšení a známe svoje silné stránky, známe i některé ty slabé, na kterých jsme se snažili pracovat a určitě ty zakončení hra ve vzduchu je něco, co nás může na tom šampionátu zdobit.
1: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno. Počasí. Zítra očekáváme většinou zataženo a postupně se slabým občasným deštěm. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 15 až 18 stupňů Celsia a povane také mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 246 u Krapčic na Litoměřicku narazilo osobní auto do stromu. Na místě zasahují záchranné složky. A v Chomutově počítejte s uzavírkou ulice Školní. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci. Hele, jak to je takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu. Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku, spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to neskoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o císařovně Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
2: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo tak. Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
2: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
2: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama si říkala.
2: Tak, tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
2: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

love her.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačerat Šukaršu Něben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: To byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Oruma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flajgerové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často už byli na prosté chudobě, museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Romů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, dostanu sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.
0: Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu menke bud bacht, zor tes hastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jen kratší. Hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den, potvrzuji, jsem tady, ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyl jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul, on hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet a takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel. Prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jak jim funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, měla jsem prostě malý děti, chodila jsem na AVU, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být i cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek, a ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti.

0: přítelkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. až 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
1: Už jsme říct, že v Praze?
0: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78. A 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám. Pak je další část seznamování. Jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce. A mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
1: Praxí.
0: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá. A už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
1: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Na vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé

0: různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu. A jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamují. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online a až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackli naše mozky a začali nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí po tom telefonu.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. Řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky anebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Mm-hmm. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Helpart. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velký radost. Velkou radost a vlastně celá rodina. Takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svoji sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý. Ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah. Ale já mám ráda i ty malý epizodní role. Mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatičků a přestírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože schodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chová, jak mluvějí, jak uždibujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl jako, dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, jako, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam
1: prostě,
0: až sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všimáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný z Tučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew, v autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba Starýho psa novým kouskům nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celej den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: To je takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51. a půltém kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte, paní Marie Drahokoupilová.

pod oknem se někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: jakže se jmenuje Růžička? No tak tohleto jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale no to.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahodiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Baty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasynovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie.
1: Oh.
0: Je od hrabě Tesaského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly. Loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně, se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl! A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů. Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroe Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frouplinsnovi?
3: Frouplinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů, jako ty, a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frouplinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva

0: proč, takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
1: My jsme jim také něco poslali.
0: Je to opravdu?
1: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Prinznovi.
0: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
1: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
0: Museli. Já, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru s víčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
1: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
0: Máš pravdu.
1: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Prinznovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
0: Kolik stálo to pouzdro?
1: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
0: No, to je snesitelné.
1: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
0: Ale porto stojí 5 pence.
1: Aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám Frau Prinznovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
0: Frau Prinznovi nehrají bridge.
1: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
0: Deformace.
1: Bylo by to i nezdvořilé.
0: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
1: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
0: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
1: Tak diktuj.
0: Je obdivuhodné.
1: Je obdivuhodné.
0: Ano, jak jste uhodli.
1: Jak jste uhodli.
0: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
1: Uvědomuješ si, co to znamená?
0: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
1: Předstírané pocity.
0: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
1: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
0: No a?
1: Přes příští Vánoce dalšího kalendáře.
0: A zase budeme psát děkovné dopisy.
1: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
0: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
1: Třeba... Co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
0: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
1: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
0: Tak tedy.
1: Že nerozumím.
0: Nerozumíš. A máš pravdu.
1: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
0: Ano.
1: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
0: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
1: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frau Prinznovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
0: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
1: Vezmi si na mušku nestraníky.
0: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
1: Oh.
0: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.

0: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
1: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
0: Bože.
1: Co pak?
0: Paní Stefan Ludberryová, nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
1: A co nám ta můra poslala?
0: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
1: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
0: Vzpomínám si.
1: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
0: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
1: Kalendář?
0: Ano.
1: Pust mě k psacímu stolu.
0: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frau Plinsnovi?
1: Nikomu z nich. Ha, já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
0: Ohromující, Egberte, ohromující.
1: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
0: Samozřejmě.
1: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
0: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
1: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
0: Jakože by...
1: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcův dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
0: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď miláčku.
1: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
0: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
1: Vědí, vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
0: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
1: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
0: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
1: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
0: Teta Susan? Nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
1: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
0: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
1: A v tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
0: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
1: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
0: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frouplinsnovým?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl: nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není. Takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: Je to není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blamáž.
4: Dělal stávku kaze, madam, s kým nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. jestli se dřív neudusí.
6: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
6: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
6: Nemůže ven?
5: Neví jak.
6: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
6: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
6: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
6: Richardsonová?
4: Ano, madam.
6: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
6: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
6: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
7: Nikoli nejsem hluchý, madam.
6: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
7: Je mi to moc líto, madam?
6: Čeho? Je vám líto?
7: Večeře totiž nebude.
6: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
6: Ne.
7: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
6: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
7: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
6: Co to děláte, člověče?
7: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
6: Tak to snad není možné.
3: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti.
8: má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková. Znáš mě líp.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je vdaná, tak má nějaký nepříjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmarja, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před jedním dnem to rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s děznoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysovití zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice, to se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc, já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových odhadový, mám přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže, ale ne, to je úplně neuvěřitelné. U vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Ostravy, Srytku, Místku, třeba konkrétně toto případa v tom Jelbu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: Já bych chtěl pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku
0: Jaroslave,
1: jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora. To je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Tránovic, Tránovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko,
1: No, ano, z Moravy.
0: A teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mamce a tačkovi, jak si.
0: Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vídáte?
1: Já si myslím, že
0: žijete?
1: Já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou, na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy, babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někde zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolních hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí Vodmírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňu, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Nýrska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Nýrsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Nýrska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnují času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tuto cestou takhle.
0: To je krásné. no. slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou Určitě. Službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, je mi, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem Asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste no. mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům nejenom, že mají jako ty tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla, jo. Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí, jako to je jako hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4:15. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte. Možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty leta.

0: promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhle tom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za tři neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlédnout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se holt trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé, jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali. A měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10 000ovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe. Našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, Holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili a vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda 40, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to, přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaké reference třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančířísky, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zasneme.
1: My teď na chvíli zasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl, doslova do písmene, protože jste nahradil jedno volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře. Tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, šťastnou cestu.
3: Mějte se naslyšenou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc. Tou cestou, tím směrem, prý by...

0: večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech, těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Šternberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Šternberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Šternberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob. Uh-huh. Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Šternberk je známým ECHOMem. A zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla, závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni. Mm-hmm. Docela nedávno byl udělán další úsek cyklostezky Šternberským údolím Dolní Žleb. A Šternberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Šternberk, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Šternberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Šternberk, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Šternberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Šternberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenderských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papíru pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olmovci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte dobrou. Zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych se chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit a nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, a která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo, ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím
2: Robert,
0: si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jedno za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. A moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat, jako.
0: Roberte, tak zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlédnete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste si potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva jídoky. No nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi, Ludmila z Brna, no, prostě všechny.
0: A
2: moc vám děkuji, že jste mě vzal, mě to taky vyskočilo, nevím, no, a nechci mluvit o poruše, no, možná by to chtěla elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, věrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, vám jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: tak moc vám děkuji,
0: daří.
2: Že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuju.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak
3: jo,
0: tam?
3: Děkuji,
0: představte
3: děkuji.
0: Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak, vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zboru se nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvané sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás a minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík, co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo ne. Já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc, moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná mnohem inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že jo, od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima. To je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Normálně se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní Janičko.
1: Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po 12:30, já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci, kdo mu velí. Paní Iveta je s námi, z Teplic volá, vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin, tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že

0: jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny a to tak jsem taky zase navštívila různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
1: Pak... Ivetko, a s kým chodíte?
0: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba, jo, se známými, takže vždycky... To jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplická. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jakou jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
1: Jatko, vy se umíte bavit, a... ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
0: Na další prostě rok, jo. Pak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
1: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
0: Jako besedy. Jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauricius, tak o svých zážitcích, byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, 2 učitelky, rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle 2 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé, prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
1: Ivetko, vy byste to dovysílala až do 1. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
0: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
1: Ano.
0: No.
1: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
0: No, taky je zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy na Horním náměstí, nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové uši, takže oni hodně pořádají akci pro lidi, teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný, lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat, jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Brouky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s nima jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak na chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí jedinou klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, takže mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, koho si vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zrekonstruované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale. Mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce. Nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... Já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety. Já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit, hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí o dvakrát do roka pro sběr, lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr, oni to prodají, to železo, a pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: noční. Ano, tak zdravím všechny posluchače, Roberta, pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak ano, to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no nebudeme to počítat.
2: No jestli je to to, co myslím a s čím se objezdila, objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. přiskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kdejakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. To je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou v zubech honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husické doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ona to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. A uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomilé malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města, taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zas na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stál přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým, hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky shlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával výdelně kotleta s pórkem, třeba že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kaleč spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejt.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejt, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida. Jelimánek, Felsmánek tě jede po faltech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Trdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platní obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Felcman.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovíte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Felcman mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik Kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Felcman futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se

0: Roura Rašple ne ode mnou.
1: Ono to nebude tak zlý, jaká pak Rašple. Svlíkni se.
2: Cože?
3: A stará taky nejsi.
0: Au, to lichta.
1: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
0: Tamhle nad laborem.
1: A sukni zkrátíme. Nemoc o koleno není co stát, ale lejtka nejsou marný.
2: Co ti to vlezlo do hlavy?
1: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela a vzadu je stáhneme stužkou. To udělá dívenku i z bábrliny.
2: Ty jsi někde potratila rozum.
1: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
2: Magdičko, že ty jsi z to...
1: Co?
2: Že ty jsi zdala griotku.
1: Prosím tě, griotku? Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ, zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
0: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
1: Felcmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
0: A druhou vyžene taky.
1: Vyhneš? A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
0: Mě žádnej mužskej nechce.
1: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
0: Co tě to jenom napadlo?
1: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
2: Byť můj svatý Antonín.

0: že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte postarosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prozbou. Pamatujte si, Felcmane, s prozbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo. Protože
2: na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic.

0: Koho by to vůbec napadlo, že je mužskej schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, abych si ulevil. Věř mi teď, Tildičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali, a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jedinej on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak, jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako být zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takové... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot. Můžu ti říct, to byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.